Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná zvýšení minimální mzdy pro příští rok. Od ledna by měla vzrůst o 2500 korun na 24 900 měsíčně. Kabinet se bude zabývat také pokračováním střídání letního a zimního času v dalších 5 letech. Řešit chce i ceny pohonných hmot, u kterých má premiér Andrej Babiš podezření na nepřiměřené zisky rafinérií. Provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu klesl na nejnižší úroveň od května. O víkendu tudy proplulo jen 8 obchodních plavidel, před začátkem války jich bylo přes 100 denně. Důvodem jsou pokračující útoky amerických a iránských sil na lodě v oblasti. Omezení provozu na klíčové trase pro přepravu ropy a plynu způsobuje výkyvy jejich cen. Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Martu Kostiukovou porazila po téměř 2,5 hodinách 7-5, 5-7 a 6-4. Česká tenistka proměnila až 6. matchball a přiznala, že podobně dramatické zápasy nejsou dobré pro její mentální zdraví. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Arinou Zabalenkovou. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Léčebný pavilon psychiatrické nemocnice Jihlava je modernější. Především to znamená zvýšení komfortu, prostředí, bezpečnosti i důstojnosti, a to jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Práce trvaly 2 roky a spolu s přípravou vyšly na 200 milionů korun. A doplním, že v pavilonu jsou 2 lůžková oddělení akutní péče s celkovou kapacitou 40 lůžek, prostory centrálního příjmu a pracoviště elektrokonvulzivní terapie. I 2. zářijový týden na Vysočině bude ve znamení letních teplot. Na dnešek meteorologové slibují až 26 stupňů a po většinu dne by mělo být polojasno a ráno s možností tvorbou mlh.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko,

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. A my vám přejeme krásné ránečko, je pondělí, začíná další pracovní týden. S vámi Michal, Jasmin a David.
2: Krásný pondělí, ahoj.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno. Tak asi začneme písničkama, to nezdržujem, protože za chvíli pro vás máme něco speciálního. Teď Miley Cyrus, Flowers, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina. We

0: Tak my to tady v playlistu máme asi špatně, čověče. Miley Cyrus přece už není Cyrus, ona si říká jenom Miley. 6.05, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A my jsme vám slíbili něco speciálního. Pokud byste chtěli mít příští snídaně o dost lepší, tak pozor, protože celý tento týden v Minutě šampionu budeme jednomu z vás rozdávat 3000 korun na nákup na smysly.cz.
1: Kdo byste náhodou neznal smysly.cz, tak je to granola, ale nejen takhle dajaká. Je česká, ručně vyráběná, fakt jako křupavá, výrozná, nemá žádný přidaný cukr, sladidla a prej je fakt super. Kluci to tady zkoušeli.
0: My to můžeme potvrdit. Ty se tady totiž zrovna nebyla, když náš šéf donesl ochutnávku. Davide, řekni, jaký to bylo.
2: No tak ty jsi to vyluxoval tak rychle, že jsem skoro ani neochutnal, takže.
0: No, ne, opravdu, bylo to tak dobrý, že jsem si říkal, další balení kde?
1: Kde?
0: Tak pokud byste chtěli vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl váš víkend ve třech slovech. Pro inspiraci Michal, Praha, svatba, auto, odpočinek. To byl můj víkend. Co máš?
2: Tak moje tři slova budou odpočinek, slunce a fotbal.
0: A co Jasmin?
1: Hudba, válení a obhlídka.
0: No, tak nám napište váš víkend ve třech slovech na 777 937 777 a jednoho vybereme.

0: 6 hodin. Tomu 10 minut posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a je to minuta šampionů. 60 vteřin na všechny zprávy od vás a připomínáme, že každý tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz, takže zásoba poctivě křupavý, ručně vyráběný český granuly bez přidaného cukru může být vaše. Tak jdeme na zprávy teď.
1: Kája, Batelov, Slunce, Kamarádi a Skály.
0: Zdenka a Anaty, Český Krumlov, Grilovačka, Tura, Zmrzlina.
1: Káča, Osoblažsko, Výlet a Držpach, Relax.
0: David Žacler, Dcera, Ukázka mladých hasičů.
1: Naty, Hradec Králové, Víkend, Fotbal, Otroci.
0: Lucka, Praha, Oslava, Tanec, Fotbal.
1: David, Opava, Relax, Relax, Relax.
0: Martin Lhota, Upsetína, Oslava, Opice, Trénink.
1: Jarka, Rožnov, Pod Radhoštěm, Víkend, v Mutěnicích, Víno, Sluníčko, Procházky po půdách.
0: Iva Arnoltice, Závody, Výhra, Zavařování.
1: Adéla, Fotbal, Houby, Rodina.
0: Hanka, Nové Města nad Metují, Výlet, Chození, Bolavé nohy.
1: Hanka, Liberec, Kašel, Rýma, Zlost.
0: Nikol Žamberg, Pouť, Kameňák, Knížka.
1: Lenka Ostrava, Práce, Práce a Rodina.
0: Milan, o víkendu Točník, Žebrák a Nohy v prd... to.
1: Tak a teď je to na Davidovi, aby vybral našeho výherce.
2: Takže já už si nepamatuju, kdo to byl, ale pamatuju si tři slova. Grilovačka, Tura a Zmrzlina. A líbí se mi to proto, že to je, jak kdyby ten posluchač jakoby rezignoval na to, že přichází podzim, vůbec si to nevšímal a jel si to dál. Grilovačka, pak Tura a pak se nám zmrzlina, protože ještě léto vlastně.
1: Tak je to Zdeňka a Naty z Českého Krumlova, tak moc vás zdravíme, gratulujeme.
0: Vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak Zdeňko a Naty, my se vám ozveme, no a samozřejmě pokračujeme i zítra, i ve středu. Celý tento týden máte možnost vyhrát tady tu parádní cenu. Tak pojďme na další muziku, Michal Schulte a Rehab na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle Hit Radio a snídení šampionů, chvíli po 7:15. Krásné ráno. Musíme vám říct jednu smutnou věc, a to, že celý život žijeme ve lži a že školní atlasy můžeme hodit do koše.
1: Jak to?
0: Protože po skoro 50 letech se mění oficiální mapa světa, protože Africe došla trpělivost s tím, jak ji kartografové zmenšujou.
1: Zmenšujou?
0: No jasně, no. Protože ona se používala nějaká Mercartová jako mapa. Ale prostě Afrika na ní byla mnohem menší, než ve skutečnosti je, jo? Takže všechno bude jinak.
1: Už to hledám tady, že je Afrika teda 14x větší ve skutečnosti, OK. No,
0: teďka přichází nový model, kde má každý kontinent přesně tolik centimetrů, kolik mu právě náleží.
2: Aha. Takže to se nedivím, že Afrika je větší teda.
0: Ono se říká, že...
2: centimetrů.
0: Ono se říká, že na velikosti nezáleží, že jo? I když v Africe tohle je teda jako divná poznámka. Mě by zajímalo, kdy naposledy jste v životě zjistili, že věc, kterou jste pokládali fakt za obrovskou, je ve skutečnosti úplně malinká.
2: Ne.
0: Alex Warren, novinka Fever Dream tady na Hit Radio a přehodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Pelhřimovsku mezi Budíkovem a Světlicemi, probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné, rozhodně jeďte i nudy. No a v obci Křídla v okrese Žďár nad Sázavou se pracuje na silnici. Provoz je tam vedený, Kyvadlově, zdržíte se.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Global DJs, What a Feeling, 6 hodin 30 minut. Krásné ráno z Itrádia, jsme tady my tři, Michal, David a Jasmin. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Muži podle zkušeností rozvodového právníka podvádějí častěji, ženy zase lépe. Ženy totiž údajně dokážou nevěru lépe skrývat, zatímco muži jsou častěji přistiženi. Za hlavní příčinu rozpadu vztahů právník považuje postupné odcizení partnerů. Češi patří v Evropě k nejvybíravějším v preventivních prohlídkách. Téměř 2/3 lidí chodí jen na některá doporučená vyšetření. Každý čtvrtý Čech pak neplánuje absolvovat vůbec žádnou prevenci. Sex na dálku už díky moderním technologiím není science fiction. Nová zařízení umožňují partnerům přes internet přenášet pohyby a doteky téměř v reálném čase. Výrobci je představili na technologickém veletrhu v Berlíně.
3: To je teda ujetý, ne?
4: A jak to přeneseš, to musíš mít nějaký přístroj, ne?
2: No, asi jo, jako detaily nevím, ale...
4: No, mě by to, já si myslím, že nejsem sám, koho by ty detaily zajímaly. Že člověk jako daleko pryč od partnera. Takhle, my tady v rádiu jsme taky schopni vás na dálku vzrušit. Myslím si, že z tohohle se vám postaví chlupy na celém těle. Hele, Get Far the Radio, to by šlo, ne? Tak pojďme na to, hezké ráno, 6.32.

0: Jay-Z a Linkin Park na Hit Radio Numb Encore. Krásné ráno a už za půl hodiny.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za nějakých 30 minut budeme u někoho z registrovaných doma, takže už za půl hodiny všichni, kdo jste se zaregistrovali přes web hitradio.cz, můžete vyhrát peníze, protože až bude 7:10 a v éteru uslyšíte soutěžní zvonek, tak se koukněte za dveře nebo před baráky, si tam náhodou nestojíme.
2: Pokud jste v bytě a nedá se k vám dostat, tak budete mít 30 vteřin na to, abyste se pozdravili s naší hlídkou. A asi si klidně předem říkám, jako zavolejte výtah, ať jste pak rychle dole, protože v 7:10 bude opravdu celá republika běžet ke dveřím. Čechy, Morava, Slezsko, to budou prostě škatulat a na to se těšíme.
0: Máme pro vás 5000 korun pro toho, kdo otevře naší hlídce.
2: Když to nestihnete za těch 30 sekund, tak se přidává tisícovka na zítra, jo? Takže zítra 6 000.
0: Takže vy, kdo jste se zaregistroval, už buďte pomalu na chystení, protože dost možná se objevíme u vašich dveří. Co se objeví za malou chvíli v playlistu, bude tohle Mando Diao, Dance with Somebody, a taky přidáme dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Havlíčkobrodsku u Květinová bourala dvě osobní vozidla, provoz je tam částečně omezený, moc to tam nehoňte. No a na výjezdu z Jihlavy směrem na Havlíčkův Brod stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte s opatrností.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dobré ráno z Itrádia, 6.52 a Taylor Swift.
1: Jestli jste byli před 30 lety na Letný, tak je docela slušná šance, že jste tam nebyli sami, protože vás tam bylo 120 tisíc a důvodem byl tehda Michael Jackson. Dneska je to přesně 30 let od toho jeho legendárního pražského koncertu, který se úplně zapsal do historie, a tehdy tam Michael na Letný odstartoval svý světový history tour.
0: 120 tisíc lidí. Já to mám teda z vyprávění od budoucího tchána, takže to snad ani nešlo spočítat, že těch lidí tam bylo možná o dost víc, protože pak už to prostě nikdo nespočítal. No.
2: Co o tom začal mluvit, tak jsem si říkal, jestli to nebyl koncert Marka Ztraceného, ale pak jsem si říkal před 30 lety, to ještě asi brzo na něj.
0: Kolik by Markovi bylo, že jo? Nicméně, když si představíte, že před 30 lety tam byli všichni těch 120 tisíc lidí bez chytrých telefonů, že tam nikdo nic nenatáčel, všichni si užívali ten okamžik. Mě by zajímalo, jak se pak našli teda po tom koncertu, když se měli ty mobily. No mimochodem, dneska večer od 6 do 8 na Hitrádiu 90 budeme vzpomínat ve speciálu History Night a Jirka Pelnář taky vytáhne Jacksonovy pecky i v srdcovkách Hitrádia, ty hrajeme mezi 12 a 13. A mimochodem, aby toho nebylo málo, jo? Tak na Facebooku Hitrádia 90 se taky soutěží o nový DAB rádio. Tak kdybyste se chtěli zúčastnit, hledejte na Facebooku Hitrádio 90. No a když se o tom Michaelovi bavíme, tak pojďme si dát jeden z jeho zásadních songů Bad.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat. Podle něj by její práci mohlo převzít přímo ministerstvo školství. Cermat má na starosti například jednotné přijímací zkoušky nebo státní maturity. Babiš chce o jeho budoucnosti ještě jednat s ministerstvem školství. Největší zájem o peníze začínají děti podle průzkumu projevovat mezi 6 a 9 lety. Rodiče s nimi ale o financích nejčastěji začínají mluvit až kolem 9. roku. Většina dětí začíná dostávat kapesné přibližně v 8 letech. Více než polovina dětí, které chtějí v budoucnu zbohatnout, toho chce dosáhnout úspěchem v práci. Polský premiér Donald Tusk ostře reagoval na vítězství AfD v německých zemských volbách. Podle něj se z jejího úspěchu mohou v Polsku radovat jen idioti nebo zrádci. AfD v Sasku-Anhaltsku získala téměř 44% hlasů a volby jasně vyhrála. Stranu přitom tamní tajná služba označuje za prokazatelně pravicově extremistickou. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Do konce roku by v Jihlavě měla řidičům pomáhat s parkováním chytrá tabule. Řidiči přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova by se mohli jednoduše a rychle dozvědět, kde zaparkují. Proměnná LED dopravní značka bude umístěna na silnici 2/602 při vjezdu do města. Kraj Vysočina inteligentní parkovací navigaci aktuálně připravuje. Podrobnosti máme na webu. A jdeme se podívat na počasí. Na Vysočině nás dnes opět potěší sluníčko, zářit bude na jasné nebo polojasné obloze a teploty se budou stále držet poměrně vysoko. Naměříme až 26 stupňů.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné pondělní ráno.
7: Ahoj, hezký ráno.
5: Snídaně šampionů.
6: Už se to blíží.
7: Ano, už se to blíží, už v 7:10 u nás v éteru zazvoní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže Kdo pak to zvoní přes web Hit Rádia, vydělá 5 000 korun.
6: Tak za 10 minutek, za necelých 10 minutek jdeme na to, tak vy, kdo jste se zaregistrovali, tak asi už pomalu buďte u dveří. Teď další muzika, DJ Semi a Janu Heaven, tím začíná další hodina.
5: Hit Rádio Vysočina.

0: In 9 minut. Dobré ráno.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to tady, naše celonárodní otevíračka dveří právě začíná. Někde v České republice teďka stojí naše hlídka a jeden z vás má šanci otevřít dveře a získat 5 000 korun v hotovosti.
0: No a přímo na místě, někde na místě, už máme Káťu Pechovou. Káťo, dobré ráno.
3: Přeju vám krásné dobré ráno. Dlouho jsem nestála s 5 000 na ulici, tak jsem zvědavá.
0: Tak hlavně neříkej, kde přesně si, aby tě to někdo ještě nesebral, jo? Ale pojď tam popsat tu situaci. Je tam vůbec nějaká známka života tam, kde právě teďka si? Svítí se tam, nebo jak to vypadá v té ulici, nebo kde vůbec teďka seš?
3: Hele, tam kolem mě projíždí auto.
0: Super.
3: Je to teda jedno okýnko pootevřené, nevím, jestli bude to naše, uvidíme, jinak je tu klid.
2: Mm-hmm, tak připomínáme jenom pravidlo, pokud jste náš dnešní finalista, tak musíte zareagovat tak, jak jsme vám řekli, jo, otevřít dveře nebo okno, pozdravit, zamávat, zkrátka mít s náma nějakou interakci, jít nám naproti a na to, abyste to udělali, budete mít 30 sekund.
0: Tak a nezvoní Káťa, která je na místě, ale zvoníme my tady zvonkem v éteru a na vás.
3: A kdybyste tápali, tak prosím vás, jsem tak, kdo nad hlavou drží 5 000.
2: Káťa, tam já ji pak vidím s tou 5 litrem nad hlavou.
0: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin.

0: odstartovalo právě teď. A teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pěti.
1: Máme ho!
0: Počkej. Já slyším hlasy.
1: Takže, ano, takže Roman? Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionů, jo?
2: Roman, ahoj.
0: Romane, dobré ráno!
2: Dobré ráno.
3: Ty bláho!
0: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží
2: ano,
0: na tohou?
2: Ano, tady máte přede mnou a kolegyně nás natáčí.
3: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
2: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel proto, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám. Ty brďo, tak ty, já jsem to snad vyhrál.
3: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
2: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
0: Nemáš zač. A prosím, ještě nám řekni, Romane, jak to je dlouho, co jsi se zaregistroval do naší soutěže?
2: Minulý týden, středa, čtvrtek, tak nějak.
0: Vidíš to, ale středa, čtvrtek, no. Pondělí, 5000 v kapse, co v kapse, v ruce. Tak moc gratulujeme, Káťo, tak můžete jít třeba spolu na zmrzku, takhle po rádu.
2: 100%, že jdeme s Káťou minimálně na zmrzku nebo na kafe i s kolegyní. Yeah.
0: Tak jo, moc gratulujeme lidi, mějte se krásně.
2: Káťo, jo? Mějte se krásně, hezký den všem.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, dlouho uklidit domů peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
0: Tak díky moc, Káťo, měj se, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak a je to 5000 rozdaných, tak to znamená, že zítra opět pro někoho z vás máme nachystaných 5000 korun v 7:10.
4: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: na 8, 3 minuty k tomu, tohle jsou Jelení, Touha a Pláč.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak kdo jste se připojil až teď, před malou chvílí proběhlo historicky první Dopak to zvoní tady na Hitrádiu a Roman vyhrál 5000 korun. Byl tím prvním výhercem, vyhlížel naši hlídku z okna. My jsme tady zazvonili, vaším úkolem, vy, kdo jste registrovaní, bylo se jít podívat, jestli tam náhodou někdo od nás z Hitrádia nestojí. A u Romana stál.
2: U Romana stála naše hlídka Káťa, ta pak přiznala později v éteru, že se Roman ještě furt celý klepe. My jsme už viděli fotku, kterou brzo uvidíte na sítích určitě taky, jak Roman si tam drží ty penízky s Káťou a jsou oba šťastný, je to hrozně roztomilý.
0: Tak kdybyste chtěli vyhrát Masaryka i vy, tak se zaregistrujte na webu hitradio.cz a každé ráno v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás doma, ale tady u nás v éteru a jakmile ho uslyšíte, tak se utíkejte podívat do kukátka nebo z okna a mě to tak jako přijde takový vtipný vlastně celý.
2: Jo, tak celá republika se hejbe opravdu v 7.10 všichni na značkách.
0: Že to tady zazvoní a ukáž, jestli tam někde není? No není, no, tak třeba zítra, no. Tak detaily podrobnosti na webu hitradio.cz, Romanovi ještě jednou gratulujeme. No a za malou chvíli tady na Hitradio Poetika, každou vteřinou taky Mika, Grace Kelly a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitradio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Pelhřimovsku mezi Žirovnicí a Častrovem. U Metánova se střetlo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. No a na Havlíčkobrodsku u Květinova bourala dvě osobní vozidla, provoz je tam omezený.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je Mika Grace Kelly a taky pondělní Hitrádio minutu po půl osmé. Za chvíli rychlá pitka. O co soutěžíte, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: K lepšímu zdraví a větší energii mohou pomoct i malé změny v každodenním životě. Mezi jednoduché typy patří třeba učení cizího jazyka, půlhodinová svižná chůze nebo alespoň jedno domácí jídlo týdně navíc. Důležitá je hlavně pravidelnost, nikoli velké změny ze dne na den. Návrat do školy po prázdninách může být pro děti pořádný šok. Odborníci proto doporučují v září postupně obnovit pravidelný režim a nepřehánět to hned od začátku s povinnostmi. Důležitý je hlavně dostatek spánku, pohybu a času na odpočinek. Vzorované stěny známé z bytů našich babiček se vracejí do módy. Retro ornamenty vznikají pomocí reliéfních malířských válečků, které byly populární hlavně v minulém století. Některé desítky let staré válečky jsou přitom dodnes plně funkční.
3: Teď jsem se vážně přemístila do bytu mojí babičky v hlavě.
0: No jasně, jasně. Mně to teda přišlo hrozně cool. Asi všichni, kdo jste měli nějakou babičku nebo jste trávili čas u babiček, tak to doma měli na zdech. A co jsem ale dlouho neviděl, tak to měla babička taky doma a to byly ty gumový kostkovaný obrusy, jak se to přichytávalo takhle na stůl takovým tím cvočkem, jo?
4: Hele, vlastně dobrá zpráva, že všechno, co třeba dneska není v módě, se jednou v budoucnu zase do módy může dostat. Třeba když se koukám na ten tvůj účes, Michale, vytrvej.
0: Jasně, ale zůstanu. Zůstanu, jak říkáš, ale dávám tomu třeba tak 25 let a bude to zase v módě. Pojďme soutěžit. Dámy a pánové, jestli jste si po létě řekli, že by to chtělo udělat něco pro vaše tělo, máme pro vás dneska skvělou motivaci.
3: Za chvíli totiž můžete v rychlý pětce vyhrát 5000 korun na nákup na ptservice.cz a utratit je třeba za kolagen, kloubní výživu nebo něco pro pleť, vlasy, nechty, cokoliv.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777, jednomu zavoláme a Porose a Bruno Mars, jdeme na to, hezké ráno.

0: Rose, Bruno Mars, tohle jsou hity na vaše pondělní ráno, ladíte Hit Radio. A je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Za 5000 už si tam uděláte slušnou zásobu. Najdete tam třeba kolageny, kloubní výživu, vitamíny, zdravou výživu nebo taky doplňky pro sportovce. Takže 5 otázek vás dělí od voucheru za 5000.
0: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, čau.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo, teda její nechtíky?
3: No jasně, oni když jsou zarytý dozad, tak je to fajn, že jo.
2: Tak jo.
0: Tak jo. Tak jdeme na to, Pájo.
3: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Dospělý člověk mívá 32 nebo 28 zubů.
3: 32?
2: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
3: Varšava.
0: Maďarska. Dáme jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
3: Na co?
2: Bu.
0: Bu.
2: Jako kráva, bu.
0: Ta pojď, Pájo!
2: Pojď, Pájo!
0: Pojď, pojď!
3: Bu! Já nechci rozkali, kurňa!
0: Bu!
2: Bu!
3: Bukurešť!
2: Ne!
0: Pájo, tak nechtíky, ne, tak hele, tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
3: No jo, to by dá nic dělat.
0: Pájo, ale zkus to zase příště, rádi tě uslyšíme, jo?
3: Jasný, čau.
0: Měj se hezky, čau. Snídaně šampionu, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady u telefonu Aleš.
0: Ale čau, Aleši, jak to máš ty s nechtama, taky je máš rád pošrábaný záda, nebo?
4: No, já teda úplně moc ne, ale...
2: Tak a budeš aspoň vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
4: No, je to Budapešť.
2: Ano. Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Které roční období následuje po zimě?
4: Po zimě je to jaro.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kolik nul má 1000?
4: 1000 má 3 nuly.
0: Ani ano. Jsem to nestihl pustit. A poslední pátá otázka. V jaké hodnotě je voucher, o který soutěžíš, Aleši?
4: No, 5 táců.
0: No, 5 táců.
2: Je to tak!
0: Je to tvoje, Aleši, odkud jsi ještě?
4: Dobře, díky moc.
0: Odkud jsi, Aleši?
4: Prosím?
0: To je jedno.
2: Odkud jsi?
4: Jo, já jsem z Brna.
2: Jo, takhle.
0: No tak, to je jedno. Tak
2: ne,
0: Aleši, vydrž nám na telefonu, vezmem si od tebe nějaký údaje a voucher na 5000 na nákup na ptservice.cz je tvůj.
4: Díky moc.
0: Tak jo, zatím ahoj.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů, krásné ránko. Co nás za volantem nejvíc vytáčí na našich spolujezdcích? Tak podle průzkumu zvedá stres hlavně vlastní partner. To tady vyšlo z toho průzkumu. Nejhorší, co vytáčí řidiče, je virtuální pedál brzdy. Když partner začne prošlapávat podlahu a začne brzdit, jo. Potom tady je teda chycení, křičovitý se chycení madla nad dveřmi. A potom na třetím místě se umístilo komentování, jestli náhodou nejedeme moc blízko k tomu, kdo jede před náma. Jasmin pokivuje, tak v čem se poznala?
1: No, v tom třetím, ale to neříkám tak často. Já co jako nejvíc dělám, a to se přiznám, tak je, že syčím. Že když se mi něco nezdá, tak já začnu dělat jako a Kuba vždycky nesyč
0: no, tak
1: mi tady.
0: Ty máme nejradši, no. Že jo.
2: Jsem včera jel z Hradce do Prahy a udělal jsem všechny tři tyhle přestupky či partnerce, takže.
1: Jo, ty jo.
2: Jsme to měli komplet.
0: No, počkej, a ty řídíš nebo neřídíš?
2: Řídila partnerka, jo. Jsme měli z grilovačky.
0: Jasně, takže máš jako hat-trick. Kompletka, jo. A mně se líbí, jak tam bylo to, že se chytneš křičovitě toho na madla nahoře, že jo?
1: To je můj taťka, no.
0: Že to není jako, ty se, na co to tam vůbec je? To je na vystupování, nebo čemu to tam je?
2: No tady na to právě.
0: To je,
2: když tě tvůj partner vytočí.
0: To je vždycky se to, Ježišmarja, zpomal! Všichni tady chcprem!
1: Seš ty vůbec někdy na té straně spolujezdce?
0: To je dobrá otázka, nejsem.
1: Nejseš, takže nejsem. Vlastně nevíš, jaký seš, kdyby...
0: Nejsem, díky bohu nejsem, no. Dokud mě někde nezměřej. Ale nejsem, no. My jsme se o tom včera bavili doma s partnerkou a já teda ač jí věřím, co se týká řízení, protože řídí velice dobře, tak já bych byl nervózní na tom místě spolujezdce, protože mě to tam hlavně ani moc nebaví teda. Takže David se nechává vozit.
2: Je to tak.
0: Takhle to mají rozdělený po svatbě. Eva Farná a Mirai, vzpomenej si za malou chvíli, no a taky pro vás, kdo nás sledíte na cestách, aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Třebíči ve Velkomezižíčské ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. No a na Pelhřimovsku mezi Budíkovem a Světlicemi probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné, jeďte jinudy, přejeme šťastnou cestu.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Pořád jste tady.
5: Tak to dělají šampioni.
4: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Coldplay na Hit Radio Feels Like I'm Falling in Love.
1: 7:56, dobré ráno.
2: To, že se jednou necháte napálit, tak to se stane. Po druhý, už je to trošičku podezřelý, ale po třetí, to už je taková jako věrnostní kartička, jo. Tak 65-letýho chlapa z Chebu připravili dvě ženy téměř o 350 tisíc korun a vtipný na tom je, že ono to jako fungovalo po každý stejně, jo. Jedna ho pod záminkou nějakých intimních služeb odlákala do koupelny a druhá mezi tím prohledala byt a vzala tam schovanou hotovost. A takhle jim to vyšlo třikrát za sebou.
0: Já si říkám, jestli máme toho staršího pána litovat, nebo jestli těch 350 tisíc je daň za naivitu, jako jo. Že když ti v 65 začne nabíhat 20-letá holka, o, nevím.
2: No, ale jak to předtím, nebo jak se to nakonec pokazilo, tak jednou ta žena udělala chybu a část těch ukradených peněz vytrousila na chodbě, takže jemu to potom už došlo, jo, postupně, že teda 350 tisíc nezmizelo jenom tak.
0: Pane bože, taková školácká chyba, co?
3: Oni tam teda byli několikrát a nikdy k ničemu nedošlo, už tomu mohlo přijít podezřelý, že furt chodějí a nikdy z toho nic není.
0: No jasně, no, jako hele, kdyby si dal třikrát cestou kolem světa a dvakrát dýmku míru, tak mohu ušetřit.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že rafinérie mají nejspíš nepřiměřené zisky. Ve hře je proto opětovné zastropování marží na čerpacích stanicích. Snižování spotřební daně z benzínu a nafty ale vláda nechystá. Začátek nového týdne přinese do Česka ještě letní teploty. V úterý může být až 27 stupňů, na jižní Moravě dokonce kolem 30. Ve středu ale dorazí výrazná studená fronta s přeháňkami a bouřkami. Za ní se výrazně ochladí a odpolední teploty budou dosahovat jen kolem 18 stupňů. Známá egyptská televizní moderátorka dostala trest smrti oběšením. Soud ji uznal vinou z výroby a obchodování s drogami. Stejný trest dostalo dalších 11 lidí. Policie v případu zabavila přes 750 kg drog a surovin k jejich výrobě. Rozsudek zatím není pravomocný a odsouzení se proti němu mohou odvolat. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Léčebný pavilon psychiatrické nemocnice Jihlava je modernější. Především to znamená zvýšení komfortu, prostředí, bezpečnosti i důstojnosti, a to jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Práce trvaly 2 roky a spolu s přípravou vyšly na 200 milionů korun. A doplním, že v pavilonu jsou 2 lůžková oddělení akutní péče s celkovou kapacitou 40 lůžek, prostory centrálního příjmu a pracoviště elektrokonvulzivní terapie. I 2. zářijový týden na Vysočině bude ve znamení letních teplot. Na dnešek meteorologové slibují až 26 stupňů a po většinu dne by mělo být polojasno a ráno s možností tvorbou mlh.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosa

0: nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Krásný pondělí.
3: Ahoj.
0: Snídaně šampionů.
3: Je tady s námi i David Jošt a ten je na mě naštvaný už od rána. David, řekni proč.
4: Dobré ráno, no tak ani jednou nebyly zprávy přesně celou nebo o půle, no.
3: Tak jsme to vždycky dali v 59, no. Tak,
4: a ne po 31.
3: Tak snad mi to promineš. Tak jsme rádi, že vy jste tady s námi v tento čas 8.01, hity nachystaný, Činasky, venku je na nule, tak pokračujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: A okamžitě. Otočka na bok a...
1: Štranza.
0: A šla pryč. Přesně. A šla pryč, no, takže jako vyřešeno. A tak jsem si říkal, dokážete jako poznat třeba jako vy na svém partnerovi, jestli opravdu spí, anebo jestli to na vás hraje, teda?
1: Tak já to prokoukla teďka díky tobě, že to tak asi bude. A já to jako nedělám, ale předpokládám, že v budoucnu, až přijde rodina, tak asi začnu, no.
0: Jak to vypadá u vás? Protože vy taky nemáte ještě děti, že jo? Tak poznáš na partnerce, jestli předstírá?
2: Ta jo, a ta předstírá jako v jiných situacích.
1: Tak špatný to je, jo, že radši teda předstírá.
0: Zdravíme Evu. No tak pojďte nám dát vědět, kdo u vás doma vyhrává ten radní víkendový souboj nervů. Prostě kdo vstává častěji, na kom to visí, na kom visí to obhospodařovávání vašich potomků.
1: Jo. A ve který situaci prostě předstíráte, ať už jde o rodiče, děti, o kohokoliv.
0: No, případně nějakých dalších situací, no, však vy víte. 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat jako SMS-kou, nebo nám to nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Vrátíme se k tomu, hezké ráno.

0: 13 minut, tohle je Daša a Austin. 80% rodičů přiznává, že o víkendu předstírají, že ještě spí, aby nemuseli obstarat děti, které jsou vzoru dřív a čekají, který z partnerů dřív povolí. 80%. Tak jsme se ptali, jak to vypadá u vás doma, jak to máte vy. Kdo na koho hraje boudu?
1: Pavel píše, čus, tak já jsem na tom líp, já nemusím nic hrát. I kdyby vedle mě bouchla bomba, tak já chrápu jak zabitý.
0: Hezký,
1: to je lepší případ,
0: hezký. No. Také Wendy, krásné ráno, na svou 6letou dceru to aplikuji také, ona ale přišla na to, že když přiblíží svůj obličej k tomu mému skoro nos na nos, tak to nevydržím a začnu se smát, ona se pak řebí také a když otevřu oči, vidím ze vzdálenosti 5 cm ty její nádherný vykulený kukadla, tak se mi chce vstávat hned, hezký den všem a mě by zajímalo, jestli to funguje, jestli teda když přiblížíš nos k nosu, jestli to toho druhého člověka rozesměje.
1: Ne, choď sem.
0: Davide, já...
1: Ježíš, on jde opravdu za Davidem.
0: Tak Davide, jaký to je?
1: Ježíš, oni se muckají.
2: Bylo to docela příjemný.
1: Ježíš Kriste.
0: No tak já ti možná na té spadbě budu hrát, tak si vezmeme dvě dva. Taky tady máme nějaký hlasovky, třeba pouštím tu od Lenky.
3: Krásné dobré ráno, no nás samozřejmě synovi už je víc jak 10, takže ten nás nebudí, ten je rád, když bychom spali třeba celý den a mu mimo celý den na tom počítači a tak, jak dneska mladý mají. Ale vnučka, když hlídáme, nebo vnoučata, když hlídáme vnoučata, tak samozřejmě děda je raní ptáče, nebo partner je raní ptáče, takže ten už je vzhledu třeba od 6, od půl sedmi, od sedmi. A pak samozřejmě vždycky slyším za dveřima pyskodit babičku, pyskodit babičku. Takže oni jako přijdou, šťouchají do mě a dědo, ona spí. No a teď samozřejmě šťouchají, rozdělají závěsy, skáčou po mně, otvírají mě oči, otvírají mě pusu, štípou, tahají za vlasy.
1: To je pecka.
3: No a pak vždycky slyším, pojdeme, babička spinká. On ne, nespinká, takže takhle třeba 10 minut hrajeme tu hru a já pak samozřejmě už nevydržím a ty oči musím otevřít, že jo, protože to jinak nejde.
0: Zvrátil.
3: Říct, že většinou, no. Když opravdu takhle po těch 10 minutách mě zbudí, tak vnoučata jsou přebalený, nakrmený, takže dědo klobouk dolů.
0: Já jsem se vrátil teda zpátky do mých mladých let, protože já jsem tohle stejný dělal babičce. Hmm. Takže jsme to dělávali asi všichni. Nicméně, tady je zpráva ještě od našeho ahoj, tady Tomáš. Ty jsi byl chlape.
4: Ahoj, tady Tomáš. To takhle kdysi před nějakýma ježiš mraky let, když byli kluci mrňaví, jo, když už jsou to veliký frajeři z nich, tak když takhle přišli za náma do ložnice, teď vlastně za, s ex už, s bejvalkou, že jo, když přišli, tak já, tak jsme byli vzhůru a já vždycky říkám, máma je vzhůru, běž ty otravat, a pak jsem zase si vždycky šel lehnout. Tak začím,
0: čau. Začíval to opravdu úplně jiný konec toho příběhu. Tak ahoj, tady Tomáš. Díky za zprávu a díky za všechny vaše hlasovky a zprávy. Pojďme hrát, my tady nic nepředstíráme, hrajeme jenom parádní hity Gives You Hell. 8 hodin, 16 minut, tohle je Hit Radio. Hezké ráno.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Třebíči, v Benešově ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na Havlíčkobrodsku mezi Horní Krupou a Sedletínem došlo k dopravní nehodě, motorky a provozy řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Star Band. Ty jsi jako já, tohle je velká věc na Hit Radio. Minutu po půl deváté, krásné ránko. S vámi my tři, Michal, Jasmin, David. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko čeká v novém týdnu pořádná teplotní houpačka. V úterý se teploty vyšplhají až na tropických 30 stupňů, ve středu ale dorazí déšť a vousky. Ve čtvrtek se pak výrazně ochladí a teploty nepřekročí 20 stupňů. Zpěvačka Aneta Langerová teď kvůli zlomené noze koncertuje v Sedě. Jedním z prvních takových vystoupení byl koncert v Novém Jičíně, který odspívala na židli. Langerová přiznala, že je zvyklá po pódiu běhat s kytarou, nový způsob vystupování se ale nakonec docela užila. Vyšetření sluchu se nově stane součástí povinných preventivních prohlídek. Problémy se sluchem totiž mohou začít už kolem 40 a s věkem výrazně přibývají. Zhoršení přitom často dříve zaznamená okolí než samotný člověk. Teď mi napadlo, že jsem možná tuhle zprávu měl přečíst víc na hlas.
3: Co říkal?
0: No já mám teda perfektní vzpomínky, ty jsi mi úplně otevřel vzpomínky na moji babičku, ona už teda není, ale špatně slyšela a nechtěla nosit na slouchátko, jo, a byla největší bžunda s ní někam jít, protože ona jak se neslyšela, jo, a ona si nešla prostý slovo daleko a pomlouvala všechny a všechno, ale tak mě dostávala do takových jako vypjatých situací, jo, že v tu chvíli bych se nejradši jako zales, ale teďka na to tak krásně vzpomínám. Pojďme na to, Ace of Base, Beautiful Life. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Další vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. Hezké ráno!

0: Tohle je Hit Radio a Linkin Park, The Emptiness Machine, 8.39 a dneska v 7.10 jste nás hromadně vyhlíželi.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7.10 proběhlo historicky první Dopak to zvoní. To je nová soutěž tady na Hit Rádiu.
2: A každý, kdo jste se zaregistroval, tak můžete čekat až do 25. září naší hlídku před vašima dveřma a vyhrát si tak pěkný peníze. No a jak to vypadalo dneska v 7.10? Na to se podíváme.
3: Asi. Kdybyste tápali, tak prosím vás sem, tak kdo nad hlavou drží 5 000.
0: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pitě.
3: Máme ho!
0: Počkej.
3: Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionu, jo?
4: Roman, ahoj.
0: Romane, dobré ráno!
4: Dobré ráno.
2: Ty blaho!
0: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5 000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty blaho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám, Káťa je brďo, tak si já se to snad vyhrál.
0: No je to tak, Roman byl prvním výhercem 5 000 korun a kdybyste vy chtěli zkusit vyhrát, tak se stavte na webu hitradio.cz, tam se zaregistrujte a v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek, který my nebudeme zvonit u vás doma na váš zvonek, ale ten zvonek zazvoní tady u nás v éteru a vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou někdo od nás z Hitradia nestojí právě u vás.
2: Pak máte 30 sekund na to přijít za náma a pozdravit nás. Pakliže se tak nestane, tak přidáváme 1000 k dalšímu dni pro dalšího výherce.
0: Tak 5 000 dneska fuč, to znamená, že zítra opět 5 000 korun pro někoho z vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: 51. Tohle jsou hity na Hitrádiu, Cyril Stamlin in. Krásné ráno.
1: Víte, jak se říká, kdo druhýmu jámu kopá, sám do ní padá? Tak v Maďarsku tam platilo jiný pravidlo teďka. Kdo kope druhému jámu, musí vykopat rychle a hlavně pořádně, protože se tam konalo mistrovství hrobníků v kopání hrobů, a to na čas.
0: To je geniální. Jako takhle, každý z nás trávil víkend po svém, odpočinek, práce, rodina, pohoda, a v Maďarsku, člověče, mi to úplně uteklo, já jsem to až čet zpětně, že tam bylo vlastně sportovní víkend roku a stalo se to v maďarském městě. Teďka jsem se naběh. Niergesuifalu. Niergesuifalu. To je vlastně úplně jedno, asi jak to řeknu, prostě hrozný.
1: Soutěžili tam dvojice v oblecích, vzali si lopaty, museli opravdu co nejrychleji vykopat hrob přesných rozměrů. A pozor, nehodnotil se jenom čas, ale mělo to mít jako přesnou hloubku a dílku a všechno, a taky být jako hezky zarovnaný. Fakt to muselo být jako pintli.
0: No tak jasně, chceš mít hezky jako bydlení, že jo, potom. Ale žádný bagry, technika, nic, ruční práce. A co tady píšou, tak vítězové zvládli vykopat standardní jámu 200 na 80 cm a 1,60 m hloubky za pouhých, schválně si typnete, nechám vás zahrát chvíli, 81
1: minut. 81
0: minut?
1: To si ale makneš.
0: Takže za necelou hodinu a půl si vykopat ubytko, slušný. Nicméně, co u toho ti Maďaři poslouchali, tak to je snad naprosto jasný. Jasně!

0: Posloucháte Hit Radio a nečekal jsem, že se někdy dožiju toho, že budeme v rádiu ráno hrát tohle Hrobař. To jsou dozvuky víkendového klání Maďarů v kopání hrobu. Připomínáme pro vás, kdo jste si nás zapnul až teď, že nejrychlejší Maďar se vykopal hrob za 81 minut. Hele, bravo, gratulujeme. Nicméně, když se vrátíme k té dnešní snídani, děkujeme, že jste to s náma vydrželi. A připomínáme, že v 70 jsme měli prvního výherce, který v soutěži, kdo pak to zvoní, vyhrál 5000 korun.
1: Byl to Roman, určitě se k tomu ještě během dne tady dostaneme, uslyšíte to zpětně. Nicméně zítra máte tu možnost vyhrát si 5000 korun kdekoliv po České republice, i vy?
0: Tak pokud ještě nejste zaregistrovaní na webu hitradio.cz, tak tam najdete všechny detaily a zítra v 70 dalších 5000 korun pro vás.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
0: Teď už se loučíme, přejeme hezký pondělí.
1: A mějte se krásně, zítra se slyšíme od česti.
0: Těšíme se.
1: Ahoj.
0: Pa.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si teď dejte na Žďársku před tím Ramovem směrem od Poličky, srazilo se tady osobní auto s dodávkou, vozovka je průjezdná kyvadlově a pokud cestujete po D1 110. km ve směru od Prahy na Brno, tady havarovalo osobní auto, stojí po nehodě odstavené u krajnice, kolona se zatím netvoří. Kdyby cokoliv, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí ve středu studená fronta s přeháňkami a bouřkami. V dalších dnech se pak budou denní maxima pohybovat už jen nejvýš kolem 18 stupňů. Víkend meteorologové čekají také chladnější, ale beze srážek. Řidiči už při silniční kontrole většinu dokladů ukazovat nemusí. Policisté si údaje o řidičském oprávnění, vozidle i povinném ručení ověří elektronicky. Pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
2: Stačí vlastně prokázat svou totožnost. Prokázání totožnosti se rozumí uvedení jména, příjmení, data narození, případně adresy a rodného čísla. Totožnost lze také prokázat cestou mobilní aplikace e-doklady.
1: Doklady by měl mít ale člověk u sebe fyzicky při cestách do zahraničí. Extrémně pravicová strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V novém parlamentu ale nemá většinu. Před AfD dlouhodobě varují německé bezpečnostní služby. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostiukovou ve třech setech. V boji o semifinále vyzve světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: No, jdeme se podívat na počasí, co přinese pondělí. Polojasno během dne, převážně oblačno, výjimečně se můžou vyskytnout slabé dešťové přehánky, spíše v severní části našeho kraje, a teploty budou krásné letní 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Vysočina.
4: 9. hodina za námi, příjemný start do nového pracovního týdne za celé Hit Radio Vysočina přeje Milan Březníček. No a teď už Pink, So What, hezké dopoledne.

Night Radio Vysočina, Imagine Dragons, hezké dopoledne, tak jak jste zvládli první poprázdninový víkend. Doufám, že byl plný odpočinku, protože před námi je druhý školní týden a s ním i návrat do toho úplného tempa. Tak pokud jste dneska ráno cestou do práce nebo do školy možná trošku drkotali zubama, nejste v tom sami, protože ranní teploty už jasně hlásí, že podzim klepe na dveře. Každopádně zimní bundy, ale ještě nechme hluboko ve skříni, protože venku v tuhleto chvíli svítí krásně sluníčko, meteorologové slibují, že se přes den ještě příjemně oteplí. Myslím si, ideální čas vyrazit odpoledne ven a chytit trochu toho vitamínu D do zásoby a užít si tohleto parádní zářijové počasí. Stejně jako další muziku, právě teď Alex Warn.

a pondělí 7. září v plném proudu. Stále hezký poslech. V kalendáři svátek dneska slaví Regina, narozeniny má celá řada známých osobností, tak začneme u dam. Herečka Magda Vančurová slaví 60. narozeniny, slaví babič Zdeněk Izer, 62. narozeniny zpěvák a herec Sagvantofy a 65. má dneska zpěvák Vilda Čok. Tak všechno nejlepší i vám, pokud 7. září slavíte narozeniny nebo svátek. Za chvíli pošleme hudební dárek. No a připomínám, že nás čeká třeba i Alexandra Sten nebo i Michael Jackson.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dopolední vysílání na Hit Rádio Vysočina Alexandra Sten. Po víkendu i dneska v pravé poledne startují u nás tradiční srdcovky. Hity, které se nějakým způsobem zapsaly do vašeho srdce. A splňuje to i následující song, protože věděli jste, že Heal the World byl pro Michaela Jacksona vůbec nejoblíbenější písničkou, kterou kdy vytvořil. Král popu je složil na svém oblíbeném místě v koruně živého dubu na ranči Neverland. Michael chtěl skladbu inspirovat nás lidstvo a proto v roce 1992 založil stejnojmenou nadaci, která pomáhala dětem v oblastech válečných konfliktů a bojovala proti chudobě po celém světě. Tak si pojďme užít tuhletu 4-minutovou srdcovku právě u nás.

Přijde si ráno, vysočili Milane, ruku na srdce, taky máte pocit, že se na vás ty úkoly dneska balí nějak ze všech stran. No, jestli ono to nebude tím, že je tady zase pondělí, tak hlavou vzhůru. První dopolední kafe už začíná účinkovat, hladina kofeinu stoupá, s ní i naše superschopnosti, tak všechny ty e-maily a deadliny dneska prostě sfoukneme jako svíčky na dortu. Každopádně pomoct vám v tom už za chvíli přijde třeba i kapela Divoký Bill. Nebo třeba Nelly Kelly a spousta dalších hitů. Hrajeme jenom hity, které máte rádi, tak si je užijte.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 10. hodinou přináším skvělé zprávy. Vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace ani problémy. Přesto, kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaši dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rostoucími cenami pohonných hmot se znovu zabývá vláda. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzín kabinet navrhovat ale nebude. Ženy a muži stále nemají na českém pracovním trhu úplně stejné podmínky. Přestože se situace postupně mění, rozdíly mezi nimi přetrvávají. Například ženy mají medián mzdy zhruba o 14% nižší. Proč tomu tak je, říká Gabriela Hanslíková z personální agentury.
4: Neznamená to ovšem, že každá žena dostává za stejnou práci automaticky méně. Do toho celkového rozdílu se počítá také to, že ženy častěji pracují v hůře placených oborech nebo využívají kratší úvazky a také se dostávají méně často na nejvyšší manažerské pozice.
3: Typickým příkladem výrazně mužského oboru zůstává IT, kde muži tvoří téměř 93% všech zaměstnaných. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu vyjádřil na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli. České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Nizozemsku. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: No a jak to bude vypadat na obloze? Polojasno, během dne oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části našeho kraje a teploty budou příjemné 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Hit Rádio Vysočina.
6: 10. hodina za námi, stále vydařený poslech za celé Hit Rádio Vysočina přeje Milan Řezníček. Kam se tento týden vypravit, na co se těšit, i to společně probereme.

13. minuta v pondělí 7. září na Hitrádiu Vysočina Benson Boone. Tak celý pracovní týden je před námi a věřím, že radost z něj budou mít jednak ti, co mají rádi teplo, jednak ti, co mají rádi, když se trošku ochladí a možná i zaprší, protože do středy by počasí mělo být krásné, slunečné, ve středu se to začne v průběhu dne pravda kazit, objeví se přeháňky, déšť, lokálně i bouřky, ale ty teploty dneska do 25, zítra do 31 stupňů Celsia. Jenom teda pozor, zítra po ránu venku bude krapet zima, v noci to bude klesat ze 14 k 11, v údolích naměříme jen kolem 8 stupňů Celsia, takže zítra to možná po ránu bude na nějaký ten svetr nebo mikinu, aby nám nebyla zima. No a co se týká druhé půlky pracovního týdne, tam se počasí začne trošinku kazit, protože se zatáhne. Dobrá zpráva je, že zase zaprší a teploty oproti 31 stupňům se posunou jen na 15 až 19 stupňů Celsia. Teď už další

0: co se děje na Vysočině.
1: Co se kde bude dít tento týden, nabízíme hned několik zajímavostí. Volný čas není nuda, to je 15. ročník akce, která se prezentuje, kde se prezentují organizace, sportovní kluby, zkrátka ti, co pracují s dětmi. Přijít si vybrat a vyzkoušet to, co by se vám líbilo, to, co by vám vyhovovalo, můžete tento čtvrtek od 15 do 18 hodin v Jihlavě na Masarykovo náměstí. To v pátek od 15:30 odpoledne vás zvu na tradiční dobrodružnou hru Cesta za pokladem náměstského purkmistra, která startuje na nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou. Přijďte potrápit tělo i ducha a odnést si něco z pokladu. No a v neděli vás zvu do Třebíče do Libuše na Údolí na akci Den s kapkou. Od 12 do 17 hodin se můžete těšit na voříškyádu, kapelu Lucky Mary, přednášky, malování na obličej a spoustu doprovodných atrakcí. Více informací na www.hitradiovysočina.cz. Příjemnou zábavu a skvěle se bavte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

Dopolední vysílání na Hit Rádiu Vysočina pokáče jeho solitér, který mi hodně nahrál, protože takovým solitérem je 6letá Aisha na italském sopečném ostrově Stromboli. Proč? Protože v tamní vesničce se totiž po 20 letech otevírá základní škola, a to pro jednoho jediného žáka. Ano, slyšíte správně, co to znamená pro Aishu? Žádné schovávání v zadní lavici, žádné opisování. Rodiče se totiž odmítli stěhovat, protože milují tamní přírodu a sopku nad hlavou, a tak radnice z církví zrekonstruovala faru a Aisha má svou soukromou akademii. Takže pokud máte dneska pocit, že na vás v práci až moc vidět, vzpomeňte se na Aishu, ta před učitelem taky nikam neuteče. My posíláme další pohodovou muziku, ať už děláte cokoliv, možná máte práci volno, možná zrna vybalujete, protože jste se přestěhovali od někud někam, tak ať to jde hezky od ruky. Za chvíli třeba i Beyoncé a já přeji i nadále hezké pondělní dopoledne s datem 7. září roku 2026.

0: But you're just a boy.
1: Před 10:45 na Hit Rádiu Vysočina právě teď Beyoncé. Kdo dneska slaví svátek i narozeniny, to už jsme probrali. Dneska jsou takové dva významné dny. Jeden den je Světový den vousů a to druhý, až to řeknu, tak možná se vám budou zbíhat taky sliny, protože já jenom, co jsem se přečetl, tak si tady slintám do pultu. Dneska je den salámu. Tak ať už si dneska dáte nějakou šunku, nebo nějaký točiňák, nebo nějaký ten trvanlivější salám, pochutnejte si a my vám k tomu budeme jak jinak, než samozřejmě i nadále příjemně hrát. Za chvíli Damiano David. Takovej salám s cibulí, co? Ten už jsem hodně dlouho neměl. Dal bych si ho. Tak si to užijte.

0: chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 11 hodinou opět přinášíme skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášené nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o něčem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Vianek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Českým autoservisům chybí odborníci na elektromobily. Absolventi středních a vyšších odborných škol často nestačí pokrýt potřebu. Autoservisy proto na výuce spolupracují se samotnými školami. Kromě praxe nabízejí po škole i zaměstnání. Odborníci v oboru ale chybí i ve školách, informuje o tom Česká televize. Ochránci přírody chtějí na Vysočině zachránit další cenná místa. Usilují o výkop dvou mokřadních lokalit na Třebíčsku a Pelhřimovsku. Potřebují ale pomoc veřejnosti, jak říká mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
4: Pokud chcete i vy výkup mokřadů na Vysočině podpořit, můžete tak učinit na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu na daruj.místopropřírodu.cz.
3: Na Vysočině už je 8 míst pro přírodu, všechny mokřadního charakteru. Rostoucí počet vln veder a požárů ohrožuje snahy o zlepšení kvality ovzduší, varovala předtím dnes Světová meteorologická organizace. Ve své výroční zprávě o kvalitě ovzduší organizace spadající pod OSN také upozorňuje, že kouř z extrémních lesních požárů má zásadní zdravotní dopady. Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2. V neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Pohled na oblohu, polojasno během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části našeho kraje. Teploty budou ale příjemné 22, 25, zítra očekáváme jasno, polojasno, teploty v noci klesnou ze 14 k 11, v údolích ojediněle jen kolem 8 stupňů, ale zítřejší maxima 28 až 31.
1: Hit Radio Vysočina.
6: I po 11 stále pohrbí poslech přijat mikrofonu z Vysočiny Milan Dřezniček, no a jak zítra po ránu vydělat 5000, i na to se podíváme už za chvíli.

0: De facto zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Ano, představte si to, sedíte ráno v 70 na záchodě, v jedné ruce kafe, v druhé telefon a najednou zvonek. Říkáte si, kdo to může takhle ráno být? No přeci balík peněz od nás. Ano, na Hitrádiu Vysočina dneska odstartoval hra Kdo pak to zvoní, co znamená, že každé ráno od dneška až do 25. září stojíme u jednoho z vás na rohožce. Žádný pošťák, co vám hodí lístek do schránky. My vám ty peníze dáme rovnou z ruky do ruky. Má to ale háček. Musíte se zvednout a otevřít do 30 vteřin. Dneska se začínalo na 5 000 a takhle to dopadlo.
2: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pití.
3: Máme ho.
2: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman.
4: Ano, to se spolu na
3: tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane,
4: ahoj,
2: dobré Roman. Ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ty bláho.
2: Tak Romane, ty jsi

0: čtvrtce v naší soutěži Kdo pak to zvoní? 5 000 korun už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
1: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, tak ty brďo, tak já jsem to snad vyhrál.
2: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
1: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
3: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, dlouho uklidnit domů peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
0: Ano, velká gratulace, na Romana se dneska štěstí usmálo a kdo bude další? Pozor, když nikdo neotevře, jackpot roste vždy o 1 000 korun a to zdaleka není vše, v pátek 25. září ve finále rozdáme rovných 50 000 korun. To si nesmíte nechat ujít, tak si zaregistrujte svou adresu na našem webu hitradiovysočina.cz, klidně domů nebo šéfovi do kanclu, hlavně tam ale v 70 buďte, otevřte, protože my zvoníme a vy bohatnete.
4: Další prachy ti vezeme zase zítra.

bursting at the seams. 11. hodina, k tomu 24. minuta, za nějakých 35 minut je tady pravé poledne, což znamená ano, doba oběda, někdo se možná na obědě už pochutnává, někdo se už nemůže dočkat, tak si vystojí tu frontu v kuchyňce a dá si tu dobrotu, která zbyla ještě z víkendových obědů, tak ať už vyrazíte na oběd s kolegy, nebo budete jen tak někde sami si pochutnávat na té dobrotě, kterou máte sebou, užijte si to, přejeme dobrou chuť a pošleme za chvíli třeba další muziku, budou Aneta Langerová, Alex Várn a spousta dalších, tak fajn stále ještě dopoledne.

Ana Talangerová, její srdcotepec, 11:35, tak znáte to, když se vztah hroutí, ale zachrání ho společná láska k dobrému filmu, tak přesně o tom je song od Deep Blue Something z roku 1994, Snídaně u Tiffanyho. Ono ne nadarmo se říká, že naděje umírá poslední, tak hoďte starosti za hlavu, protože právě teď přichází čistá 90-ková nostalgie a 100% dávka optimismu, která je takovou pozvánkou na dnešní 18. hodinu, kdy startuje Hit Radio Klasik, to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia.

11. hodina, 43. minuta, dneska rtutná teploměr už plhá k 25 stupňům, zítra dokonce až 31. Kdo ví, možná zítra nás čekají poslední tropy, možná poslední 30, 31, tak těšte se, užijte si to, užijte si stejně taky další muziku. Za chvíli třeba Silver a spousta dalších hitů, které do 12 ještě stíháme. Milan se pro dnešek loučí, přeji dobrou chuť k obědu a těším se zítra zase po 9. Mějte se, ahoj.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
2: Hezké ráno,
3: ahoj.
1: Dobré ráno, ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo, teda její nechtíky?
2: No jasně, oni když jsou zarytí dozad, tak je to fajn, že jo.
3: Tak jo.
1: Tak jo. Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
2: Varšava.
1: Maďarska. Máme jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
2: Na co?
1: Bu. Bu.
3: Jako kráva. Bu. Pojď, Pájo.
1: Pojď, pojď. Bu.
3: Bu.
2: Bukurešť.
1: Ne. Pájo, tak nechtíky, ne, takhle, tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
2: No jo, to nedá nic dělat.
1: Pájo, tahle, zkus to zase příště.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase Havlíčkův Brod Habry očekávejte zdržení, za Brodem se stále pracuje. Aktuálně to z cest po našem kraji vše, ale kdyby cokoliv, dejte vědět a my budeme ostatní varovat. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Beat it, když někdo zpívá bidet. Michael Jackson, srdcovka s číslem 1. Wow, těším se. Na dnešek jsem se strašně těšil.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Upřímně, nemohl jsem se vybrat lepší den vrátit se zpátky do práce než právě ten dnešní. 7.9.1996 se tady odehrálo opravdu něco, co do dneška nemá obdoby. Byli jste před 30 lety na Jacksonovi v Praze? Jestli ano, tak vám to strašně závidím. Strašně vám to závidím. Tak se ve mně probouzí ta typická česká vlastnost, ale strašně vám to závidím. Ale samozřejmě i přeju, protože to jsou prostě jako zážitky. Ach jo, no mě bylo 10, takže kdyby tam nikdo nepustil, naši se mnou nešli, ale jako jak říkám, boží, přeju vám to, ale závidím strašně. Michael Jackson byl, je a prostě bude král popu, jo, tady není o čem. To je titul, který mu už nikdo nesebere, nebo vás napadá někdo teď na první dobrou, kdo by mu ze současných zpěváků mohl konkurovat? Já přemýšlím a fakt jako ne, ani Taylor Swift, nikdo prostě. To, co on přinesl do hudebního showbiznesu, to nemá obdoby, nemá. Zkoušeli jste někdy moonwalk? Jak vám to šlo? Dejte vědět na 777-937-777. Tady je další hit In the Closet a to byl třetí hit, který odehrál na koncertě před 30 lety v Praze. Yes.

0: Michael Jackson a hit Scream, což je mimochodem hit, kterým otevřel celé své světové turné před 30 lety tady v Praze.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, tady u nás v Česku, v hlavním městě, tak se vybral Michael Jackson, že zahájí své světové turné, které bylo třetí v pořadí. A my jsme byli tedy ta první země, kde to celé odstartoval, což je neuvěřitelný. Díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Rádia 777-937-777. Třeba zrovna Gitu Scream, jo, tak tady mám zprávu. Ahoj Jirko, písem Scream je má oblíbená a má i zajímavý příběh. Patří k nejdražším videoklipům všech dob. Skvělý výběr, zdraví Marila. Jo, to je pravda. Jedna, která díky za ten skvělý výběr, samozřejmě, ta musela dneska zaznít, když v dnešních srdcovkách hrajeme hity, které právě před 30 lety tady v Česku zazněly. No a zároveň, když jsem koukal, na kolik to vyšlo, tak se to přepočítává teď zhruba na nějakých, já nevím, 11 milionů nebo 7 milionů dolarů, že by to dneska bylo jako nesmysl. Nesmysl. Ano. Ale prostě doporučuju, podívejte se na videoklip hitu Scream, je tam samozřejmě i s Janet Jackson a zkuste se vžít do toho, že jsou to 90. léta a to, co se tam odehraje, to je prostě Hollywood, takže chápu, že to stálo raketu, ale stálo to za to. No a když jsme u těch raket, tak tohle taky hit, který vyletěl do vesmíru, Smooth Criminal, fantastická záležitost, tenhle ten videoklip já zbožňuju. A tohle je píseň, která byla odehraná na koncertě jako číslo 6. Tak tady je Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: dokáže vytáhnout ty emoce. Michael Jackson, You're Not Alone, ve 12 hodin a 25 minut jako pátá poslední srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dnešní srdcovky byly opravdu výjimečné, zavzpomínali jsme na dobu v roce 1996, kdy v Praze tak stála na Letný 11 metrů cca vysoká socha Michaela Jacksona, protože právě Michael Jackson tady odstartoval své světové turné. Já děkuju za všechny zprávy, opět, které jste posílali na 777-937-777. Našel jsem tady zprávu od Lenky, která psala, já jsem tam byla. Byla jsem tam, je mi 55 a nikdy na to nezapomenu. Dodnes si vybavím tu husí kůže po těle a to, jak mi vytryskly slzy, když se poprvé objevil na pódiu. Byla jsem už dospělá a brečela jsem stejně jako všechny ty puberťačky kolem mě. Chápu a upřímně věřím, že tenkrát jste jako určitě nebyla sama slzavý údolí kolem a možná, že nějaká slzička ukápla i teď u balady You're Not Alone, protože prostě, jak jsem říkal, já nevím, čím to je. Možná je to tím hlasem, nebo je to tím jeho projevem, jak tomu věřil, jak to do toho dokázal do toho svého zpěvu prodat, že dokáže i z nás ty emoce takhle vytáhnout. No, dneska mezi 18. a 20. na Hit Rádiu 90. pro vás máme ještě jedno velké překvapení, protože od 18. do 20. máme pro vás nachystaný kompletně celý dvouhodinový koncert tady z Prahy, který se odehrál v roce 1996, takže vás dokážeme vzít o 30 let zpátky, takže dneska mezi 18. a 20. laďte Hit Rádio 90. Myslím, že to bude dvouhodinovka, kterou si naši kolegové za mixážním pultem strašně užijou. Srdcovky jsou pro dnešek u konce. Ještě nás samozřejmě čeká srdcovka na přání. To je jako o tom žádná, to tady je. Jestli to bude Michael, to už nechám na vás. Jestli chcete slyšet něco jiného, to taky nechám na vás. 777-937-777. Pište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání. Už za chvíli na Hit Rádiu.

0: zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Coldplay a Burna Boy. Je 12 hodin 36 minut, posloucháte Hit Radio a před námi poslední srdcovka. Srdcovka na vaše přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsAppu 777-937-777 je to jedna zpráva za druhou a Petr píše: Ahoj Jirko, jsem rád, že jsi zpátky a určitě pochopíš, proč si přeju srdcovku od Jojo Band. Nikdy jsem nebyl jejich skalní fanoušek, ale už od dětství si pamatuju písničku Jedeme do Afriky. Je mi 42, mám dvě děti a stejnou písničku si s dětma zpíváme na výletech, na kolech, v autě a vždy, když máme dobrou náladu. A tak se mi nějak sevřel žaludek a udělalo se mi smutno, když jsem se dočetl, že Richard Tesařík v 80 letech odešel. Tak jestli by si mohl zahrát pro mě a mé děti a pro všechny, kdo mají rádi Jojo Band, Jedeme do Afriky, udělal bys nám velkou radost. A že zdravíme tam nahoru. Tak samozřejmě. Srdcovka na přání. 80 let, hele, na rovinu. To je super věc. To je jako dobrý. Kéž my bychom se dožili 80 let. Tak zdravíme do hudebního nebe a jedeme do Afriky. Jojo Band na Hit Radio.

Ella Henderson na Hit Radio s hitem Alibi, alibi. No, občas každý z nás nějaký alibi potřebujeme. Je vždycky důležitý mít kolem sebe správné lidi a správné kamarády, kteří nám alibi

Dámy, pro vás to neplatí, vy se jako nedokážete v žádným případě utrhnout od rodiny, pro vás nic takového bohužel neplatí, ale byl jsem včera na koncertě Johnnyho Deppa, Alice Cooper, Joe Perry a Johnny Depp a musím říct, že teda vidět kapitána Jacka Sparrowa na vlastní oči, to bylo jako neuvěřitelný a bylo to tak skvělý, že teď dáváme dohromady i video ze včerejška, co jsem tam jako natočil jako totální amík, myslím jako amatér a brzy to dáme taky i na sociální síti Hitrádia, takže pokud vás to zajímá, sledujte sociální síti Hitrádia, můžete se podívat i ke mně na sociální sítě, dáme tam video, dáme tam fotky a bylo to teda jako skvělý. Musím říct, že to fakt bylo super. Takže pokud náhodou někdy uvidíte, že se Johnny Depp bude znovu vracet sem k nám, udělejte si volno, zkuste si to nějak doma zařídit a nebo si jenom sežijte dobré alibi a vyražte. Stojíte za to. Za chviličku Eva Farna a Mirai, si tam vzpomeneš si a nebude chybět ani Shakira a možná stihneme i Chumbawamba.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 ve směru na Brno se pracuje. Cestáři jsou na krajnici mezi kilometry 119 až 141,5, tak pozor na ně. A šťastnou cestu v pořádku dojeďte a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Svijanek pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Do konce roku si musí vyměnit řidičák zhruba 243 tisíc řidičů. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu je možné žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity. Popisuje mluvčí rezortu František Jemelka.
4: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
3: Řidičský průkaz je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Kvůli konci platnosti je výměna standardně zdarma. Začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci opět zažijí stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Uchazeč následně čeká několika měsíční výběrové řízení. No a naše basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států amerických zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romane Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Žďárská střední průmyslová škola bude mít jako jediná na Vysočině obor požární ochrana. Studenti se tam naučí také ochranu obyvatel a krizové řízení. Do prvního ročníku by mělo nastoupit nejméně 20 žáků. Ve čtvrtém ročníku se budou rozhodovat mezi zaměřením na požární techniku nebo specializací na požární prevenci. Výuka začne od příštího školního roku.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Na Vysočině máme před sebou typický zářijový mix, obloha sází na oblačnost, ale teploty do 25. A i když se na severu Vysočiny může objevit pár kapek, celkový den bude v pohodě.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Jedna hodina odpoledne, dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili takhle v pondělí, popolední pauze ještě o něco později. To bude návrat do práce, co? Příjemně najezený. To je nádhera. Škoda, že si člověk nemůže jenom tak jako dát malýho krátkýho šlofíčka. Na druhou stranu, díky Hit Rádiu, tak si můžete vzít třeba i jeden, možná dva dny neplaceného volna, protože my každý den rozdáváme ve snídaní šampionů 5000 korun v naší velké hře, kdo pak to zvoní. A 5000 korun je minimální částka. Zítra o ní budeme hrát, dohromady vám rozdáváme 100 000 a ten poslední zářijový pátek to bude až 50 000 na ruku. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a my pokračujeme dál. Na Hit Radio ty nejlepší hity na pondělní odpoledne. Já jsem Jirka Pelnář a tohle je My.

Tina a Rytmus s hitem Příběh, tady u nás na Hitrádiu. Jo, Příběh. Další luxusní Příběh píše naše wimbledonská šampionka Linda Nosková. Sledujete tenis? Jestli ne, tak vůbec nevadí, to je v pořádku. Ale pokud ano, tak určitě víte, že Lindu čeká další extrémně náročný zápasové kariéry. Linda Nosková se v noci totiž dokázala v uvozovkách řečeno prostřílet do čtvrtfinále dalšího Grand Slamu, US Open. Teď ale tedy čeká mašina, kterou na tomhle turnaji 2 roky nikdo nezastavil

desi pro svůj zlatý hat-trick. Světová jednička Arina Sabalenka. To znamená, že když se to podaří, tak Linda buď zase připíše dějiny, anebo se tak trošku jakože rozbije o běloruskou zeď, což je vlastně dost trefný přirovnání, protože odvracet dělat tyhle holky, to je asi jako chytat cihly v letu. Tak věříme, že uvidíme senzaci roku místo rychlé demolice a budeme držet palce. Linda bude po třetí v kariéře hrát proti Arině, zatím se jí to nepodařilo jí porazit, tak ale všechno je poprvé. Tak posíláme i hit The First Time. Poprvé, Damiano David.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday. Make a wish.

0: Jedna narozeninová na Hit Radio Flipside, happy birthday. Jestli máte dneska narozeniny, tak my vám samozřejmě přejeme všechno nej, o tom žádná. Ale zároveň si říkám, že jste si nemohli vybrat lepší den pro oslavu narozenin. Nejde o to, že je pondělí, jo, to vůbec, ale že je světový den salámu. To mě baví dost. Jinými slovy, dneska můžete, co můžete, dneska musíte mít všechno a všechny, jak se říká, na salámu. Jo? Nenechte se nikým a ničím rozhodit a platí to pro nás, pro všechny, i když narozeniny dneska nemáme, je světový den salámu, takže mějte prostě dneska všechno na salámu. Buďte úplně v klidu, jo? Nervy tím pádem můžeme udržet na úzdě, pohoda, ono to taky budete potřebovat zhruba tak za hodinku a půl, dvě hodinky, až nám začne i nějaká dopravní špička, tak říkám si, když teda máme mít dneska všechno na salámu, chtělo by to i nějaký výjimečný hit. Ještě takhle odpoledne, tak co bychom si mohli dát? Co tohle? Ten Sharp, You. Já to úplně vidím. Normálně si v práci sedněte, dejte nohy na stůl. Až přijde šéf, řekni, hele, dneska je světový den, já musím, jo? Tak pa. A k tomu poslouchejte Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Matrix na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut. Já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Rádio a já se ptám, znáte někoho, kdo vyhrál ve sportce? Ale jakože nějakou raketu, jo? Aspoň jedničku, jakože milion minimum. Já ne, ta pravděpodobnost je opravdu malá. A vlastně úplně stejné je to i v hudbě. Když máte štěstí, tak nahrajete jeden single, trefíte jackpot a máte vystaráno. A jste v pohodě. A přesně tohle se povedlo dánský skupině Ten Sharp. Začali hrát na začátku 80. let, jo, tak si jako pobrnkávali, nic extra. No a potom v roce 91, tedy na začátku 90. vydali hit You a od té doby jsou za vodou. Jako nezávidím, přeju jim to a děkuju, že takovýhle hit vydali, protože tohle je přesně ten hit, který vám zlepší náladu. A proto je tady na Hit Rádiu.

Pokud pracujete jako řidič nebo řidička MHD, tak teď dobře poslouchejte, protože tady mám příběh, který se stal v Polsku a myslím, že až ho dopovídám, tak budete tleskat ve stoje. Normálně v Polsku teď vyzkoušeli nový způsob, jak nakládat s vandaly. Tramvajáci tam chytili v depu sprayera, jak tam maluje na jednu jejich mašinku, jo? Tak ho čapli, chytili ho, vzali řetěz a teď to není sranda. Normálně řetězem ho přivázeli k tramvaji a že ho nepustí do té doby, dokud to po sobě nevyčistí. Jo? Takže sprayer se nejdřív stekal, vyhrožoval policajtama, soudama, potom plakal, pak prosil a nakonec teda vzal rejžák a celý to své dílo a celou tu tramvaj vydrhnul. Když přijela policie, tak ho normálně odvázali, zeptali se, co se stalo, oni jim to tam popsali, všichni si podali ruku, nikdo nepodal trestní

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: No, this is not the time or the place for broken hearted.

0: Na Hit Rádiu Beyoncé s hitem Halo, tedy svatozář, tak pokud sedíte v autě a už začínáte rozvážet děti do kroužků, anebo je akorát vezete ze školy, tak chápu, že tu svatozář musíte mít taky, tak to je píseň pro vás. A jak se teď kde jezdí, tak to vám řekneme, je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 na kilometru 143 směrem na Prahu stojí porouchaná dodávka, tak tam pozor. A připomínáme také práce na trase Havlíčku v Brodhabry, počítejte tam s možným zdržením. Dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. VZP chce přilákat mladé lékaře do míst, kde jich je nedostatek, nabízí jim stipendia. Jaká je podmínka pro získání peněz, doplní mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Pokud se rozhodnou po skončení vzdělávání působit v některé z vybraných lokalit alespoň 5 let, mohou od VZP získat téměř 500 000 korun. V letošním roce se stipendia týkají budoucích pediatrů, praktiků a dětských psychiatrů.
3: Zájemci se mohou hlásit do poloviny října. V Klecanech u Prahy dnes dopoledne hořela v průmyslové hale trafostanice. Těžce zraněný je jeden člověk, kterého do nemocnice přepravil vrtulník. Požár je uhašený, okolí zasaženo nebylo. Samo se evakuovalo 160 lidí a objekt zůstává odpojený od elektrické sítě. Muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové terasy narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi, pravděpodobně už v 9. století. Obsahovala více než 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti 20 kg. Nález je třikrát větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. Teď se ještě podíváme k nám.
5: V roce 2029 by z Pardubic do Havlíčkova Brodu mohly jezdit elektrické vlaky. Aktuálně se hledá projektant a zhotovitel elektrizace trati z Havlíčkova Brodu do Hlinska na Chrudimsku. Stavební práce by měly pak začít počátkem roku 2028. Výhodu cestující pocítí, doba jízdy mezi těmito oblastmi se totiž zkrátí přibližně o 7 minut.
6: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Jestli plánujete odpoledne vyrazit ven, Vysočina vás obestře mírným šedivým filtrem, ale teploty vystoupají až na příjemných 25. Na severu kraje se může objevit pár kapek.

0: další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. Vždycky takhle ve 2 hodiny se tady na Hit Radio povídáme naprosto bez obalu. Občas je to velmi tenký led, občas mám pocit, že slyším, jak pod náma křupe, ale dobrý, ještě pořád nám to nikdo nezrušil, takže ještě pořád si můžete klidně vy v rádiu říkat opravdu, co chcete a co si o tom myslíte. Vědci mají pro nás zase další téma. Které to je, uslyšíte za chviličku. Dáme jeden hit a pak jdem na to.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Die For You, posloucháte Hit Radio, 14 hodin 8 minut.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a máme tady téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že šéfky

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a řešíme tady dneska téma, že
2: vědci
1: tvrdí, že ženy jsou jako šéfky klidnější a vnímavější než šéfové. Co vy na to? Jdu na zprávy, co posíláte na WhatsApp. Tomáš píše, ahoj, tak já nesouhlasím, měl jsem v pohodě šéfa a teď máme druhým rokem novou ředitelku a je to symetrika, který se obloukem vyhýbám. Štěpán, taky bych neřekl, že jsou vnímavější a nechápou,

vtípky. Měl jsem super šéfa, v kanclu byly prdelky, dobře jsme pokecali, teď je tady zábava jako v márnici. Díky za zprávu, Terka píše, ahoj, naprosto souhlasím, máme šéfovou, která je jako naše druhá máma, je zlatá, chápavá, ano, trvá na pracovní morálce, ale nebojím se jít do kanceláře. Její zástupce je naopak šovinista s uchylnýma poznámkama, toho bych zase za šéfa nedala, to bych radši podala výpověď. Je vlastně ještě možná taky pravda, že záleží i na tom, jestli jste chlap nebo žena. Jo, a podle toho máte vlastně i vztah s tím šéfem, že jo? Protože ženy k šéfové, ženské, tak budou mít možná blíž, než zase jako chlapy a naopak, no. To je těžký, těžký, co dál? Ahoj, já bych řekla, že je to sporné a že prostě záleží na povaze člověka a na situaci, která se řeší. Zažila jsem různé šéfy a šéfové a úplně s tímhle výrokem nemůžu souhlasit. Zdraví Jana. Jano, děkuju. Ještě tady koukám na jednu rychlou zprávu. Zdravím do rádia. Já jsem stavař a většího narcistu, než je moje šéfová, jste ještě neviděli. Ale popravdě je lepší než jakýkoliv jiný šéf, co jsem měl. Zdraví Petr. Dobrý, tyjo, ženský na té stavařině stejně, co? Já to chápu, že je šéfová. Jestli... Ty zase tady mám ten debilní humor, ale prostě jako pokud jako ví, jak to postavit, tak ať vám to šéfuje, vi.

0: Lady Gaga, Abracadabra na Hit Radio, za chviličku Dua Lipa a také Mandraže.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme udělat tečku za dnešním tématem, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že ženy jako šéfové jsou více vnímavější než muži jako šéfové. Tak ze všech zpráv, které posíláte na WhatsApp 777-937-777, tady na závěr vybírám jednu a je tady napsáno od Jitky. Ahoj, já sama jsem šéfová a ráda bych někdy byla vnímavější, ale pořád mám pocit, že se v mužském světě musím více snažit. A tak jsem i přísnější. Někteří kolegové mě ze začátku nebrali vážně a tak jsem si respekt musela vydobít. Možná mám teď více nemilých přezdívek, ale jinak to nešlo. Tak, pojďme udělat rezumé. V tomhle případě si myslím, že
1: vědci
0: nemají pravdu, protože ženy by třeba chtěly být vnímavější jako šéfové, ale asi nemůžou. Tak, děkuju za všechny zprávy, které jste posílali. Dneska bylo takový jako lehčí téma. Těším se na zítra, co vymyslíme. No a samozřejmě, že ve středu nebude chybět v tento čas pravidelná rubrika, a to naše ruleta dvojsmyslů. Tak uvidíme, co vymyslíme do středy. Za chvíli další hity. Díky za všechny zprávy, které píšete.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj. Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo? Teda její nechtíky.
3: No jasně. Oni když jsou zarytí dozad, tak je to fajn, že jo?
4: Tak jo.
2: Tak jo. Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
3: Varšava.
2: Maďarska. Dáme jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
3: Na co?
2: Bu. Bu.
4: Jako kráva. Bu. Pojď, Pájo.
2: Pojď, pojď. Bu.
4: Bu.
3: Bukurešť.
2: Ne. Pájo, tak nechtíky, ne, takhle, tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
3: No jo, se nedá nic dělat.
2: Pájo, ale zkus to zase příště.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Houdini, velmi dobrý kouzelník. No a dneska, i přestože je pondělí, tak vás také čeká velmi kouzelné odpoledne. Stačí, když dál budete poslouchat Hit Radio. Nejen, že pro vás po 15. hodině máme další skvělý hity. Po 15. hodině tam bude například Last Goodnight, taky Coldplay. Těšit se můžete dokonce i na Chaos a Vodopády. Boží, na to se těším, to akorát budu někde v odpolední špičce v autě, tak Vodopády ty se hodí. Tak pokud na tom budete úplně stejně, tak dál určitě poslouchejte Hit Radio, protože aby jsme neměli zbytečně moc velký nervy z té odpolední špičky, tak si můžeme taky zlepšit náladu naší odpolední show, která se na vás těší už od 15. hodiny.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Víkend utekl jako voda, ale víte, co je pozitivní? I to neoblíbené pondělí je skoro za námi a odpoledne už budeme jen dobíjet baterky.
3: A mrkneme na to, co zajímavého přinesl víkend na Vysočině, naservírujeme tipy na akce tohoto týdne, zkontrolujeme dopravu pro všechny na cestě z práce domů a rozdáme další lupeny do kina.
2: Tak buďte u toho s námi, těšíme se na vás.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show s Markem a Markétou od 15 do 18. Jen na Hit Radio.

0: Alex Warren na Hit Radio ve 14 hodin a 45 minut, někdo tomu taky říká 3/4 na 3 a já tomu říkám nejvyšší čas odejít a předat žezlo a tady štafetový kolík našim kolegům z odpolední show. Máte se na co těšit po 15. hodině, zítra ve 12 se na vás zase budu těšit já tady na Hit Radio, ve 12 nám začnou opět srdcovky, dalších 5 legendárních hitů, ty dnešní byly velmi specifický vzhledem k tomu, že tady dneska vzpomínáme na rok 1996, kdy právě v tento den 7. tak se tady odehrálo něco, co zanechalo stejnou stopu, nesmazatelnou, jako zanechal i Neil Armstrong na měsíci. Prostě Michael Jackson v Praze odstartoval své legendární světové turné a my jsme byli tou první zemí a prvním městem, kde to všechno začalo v roce 1996. Kdybyste chtěli, tak dneska na Hit Radio 90 od 18 do 20 hodin dvouhodinovej záznam z koncertu právě z roku 1996. Zítra se na vás budu těšit, zítra v srdcovkách možná i tenhle hit. Lighthouse Family High, kdybyste ho zítra nestihli, tak ho dneska uslyšíte ještě do 15. hodiny tady na Hit Radio. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a doprava nám houstne, své o tom ví řidiči u Havlíčkova Brodu, kteří tam popojíždí v kolonách. A velký pozor na trase Střebíče na Brno ve Vladislavi, kde máme hlášenou nehodu motorkáře. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte tam s omezením. Hlavně v pořádku dojeďte a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září. Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Vláda teď nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Řekl to dnes po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. V Česku začalo letecké cvičení s mezinárodní účastí Ample Strike. Zapojí se do něj asi 600 českých i zahraničních vojáků a 26 týmů předsunutých leteckých návočích z 19 zemí. Cvičení potrvá do 17. září a bude i v Náměšti nad Oslavou a Českých Budějovicích. Vojáci budou využívat také vojenský újezd Boletice a kasárna Bechyně. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu vyjádřil na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuly. No a fotbalisty pražské Slávie opouští brankář Jindřich Staněk. 30-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazimu. V zimě se nicméně může do Edenu předčasně vrátit. Úřadující ligový mistr o tom informoval na sociální síti X.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Mrkneme na počasí. Havlíčkův Brod 24,1 stupeň, Bystřice nad Pernštejnem 21,6. Maxima dnešního dne se dostanou k 25. A mělo by být většinou oblačno, ale pozor, zítra to bude na plavky. Počasí nám přinese tropické teploty.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: No tak je na co se těšit. Mára a Markét vás zdraví po 15. hodině na celou Vysočinu a my se ještě budeme vracet k tomu víkendu, protože pondělí už je za námi, víkend teda bohužel taky, ale byl neskutečně nabitý a byl pěkný. Tak to zhodnotíme. A teď posíláme taky další hity Last Good Night nebo Coldplay na Hit Rádio Vysočina právě teď. Tak přejeme hlavně hezké, pohodové pondělí.

0: hezky, hezky, hezky.
1: Které si rovnou odnesli v pokladničkách a koupijou z toho nějaké kompenzační a nějaké cvičební pomůcky pro nevidomé a slabozraké občany kraje Vysočina. A vůbec ta atmosféra tam, no já z toho budu žít strašně dlouho a ty, Máro, moc dobře víš, jaký jsem s tím měla trápení s organizací. Ale musím říct, všechno klaplo na výbornou, počasí nakonec krásný, bylo teplo i večer a já jsem si to neskutečně užila.
0: No je to na tobě vidět, že přicházíš úplně neskutečně nabitá, byť jo. Jako vybitá, tak nabitá.
1: Ano. Ano, já jsem teda v teplákách, já říkám, hele, tam jsem byla za dámu, dneska jsem za tebou přišla v teplákách, tak se teda omlouvám, ale prostě jsem nabitá tou energií.
0: Takže krásnou. Ti můžu tykat, jako nebude to vadit.
1: Jasně, tykejme si i nadále,
0: no, dobře, tak, tak posíláme další, ty to byl víkend, Markéty vidíte zcela nabité, Felix, já jen a kamarád, klidně dejte vědět, jaký jste to měli vy.

0: Felix Jan, Jasmine Thompson na Hit Rádiu Vysočina po 15:45, tak Market už prozradila, jaký měla víkend, zcela nabitý, sobota, přijďte na koncert, pomůžete, bylo to prý nezapomenutelný. A já bych chtěl říct, že jsem měl taky krásnou záležitost, pátek jsem byl součástí tradičních bítežských hodů, pro mě už taky vlastně jako tradiční záležitost a já vždycky říkám, já tam jezdím už skoro jak za rodinou, tak tam zdravím tu svoji druhou rodinu. Hele, bylo to parádní, my jsme dělali i hodovací soutěže, takže přesně tak, jak se sluší a patří, hody opravdu stály za to.
1: A to jsme hezky nahrál, protože nám píše Karolína, že právě byli ve Velké Bíteši na Bítežských hodech, kde to bylo prostě parádní, přátelské, a zdravíme Marka, který to tam v pátek moderoval a byl naprosto super.
0: A jakže se jmenuje?
1: Karolína.
0: Karolína, tak zdravím Káju, já si pamatuju Štěpánku.
1: Aha, no tak ono je víc, pozor.
0: Já si pamatuju Štěpánku. No, Štěpánka nebyla faninka, se Štěpánky jsem udělal osobu něžného pohlaví, která šla soutěžit s chlapama v pojídání tlačenky.
1: A hezky, a nandala jim to.
0: No, nenandala, ale statečně se držela.
1: Ty jo, tak to má odvahu teda.
0: Takže zdravím sympatickou Štěpánku, která to umí s tlačenkou.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kapka skvělé energie na Hit Rádiu Vysočina do toho pondělního odpoledne, Rosé a Bruno Mars o 15:30. No a dneska v 18 hodin, jako již tradičně, další Hit Rádio Klasik, náš večerní hudební speciál nabitý těmi největšími hity let 80., 90. a milénia. A my si dáme, tady s Markem jsme si řekli, jednu pecku, kterou prostě milujeme. To je jedna z prvních a komerčně nejúspěšnějších českých hiphopových skupin 90. let.
1: Chaos a jejich vodopády.
0: A svět se prostě točí dál hezky na pohodu, takhle i při pondělním odpoledni, tak doufáme, že už máte po práci. A tohle je ochutnávka večerního Hit Rádia Klasik.

0: co se děje na Vysočině.
1: Něco končí, něco nového začíná a své o tom ví hokejisté, kteří naplno odstartují novou sezónu. Začíná se na domácí půdě. Už ve středu můžete fandit jihlavské Dukle, která v Horácké aréně přivítá Frýdek Místek. A Horácká Slavia Třebíč pak změří síly s Táborem. Oba zápasy začnou v půl šesté. Zveme taky do Lipnice nad Sázavou, která od 11. do 13. září ožije folkem. Na legendární festival obohacený o divadlo i literaturu můžete vyrazit do Amfiku. A jestli máte rádi domácí produkty, tak hurá v sobotu do Třebíče na Šmeralů statek na řemeslný jarmark plný šikovných českých ručiček.
2: No a samozřejmě další tipy na akce najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Taylor Swift na Hitrádiu Vysočina za 7 minut přesně 16 hodin, za chvilku zprávy, taky pohled na silnice. No a náš biják otevřeme po 16. hodině, máme pro vás dokonce 3 lupeny do multikina Sinestar. Za uhádnutí filmové ukázky, tak připravujte telefony, po 16. se budou hodit, teď Jeleni nebo Ofm.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, pozor, ale na dálnici D1 na Brno, kde se pracuje. A to mezi kilometry 126 a 134 a dále také mezi kilometry 80 až 94, tam je uzavřený levý pruh. A kdybyste i vy pro nás měli nějaké informace, budeme rádi, že nám dáte vědět, my budeme ostatní varovat a vaše dopravní info můžete posílat hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Návrh státního rozpočtu na příští rok projedná 17. září tripartita. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že požádal ministra práce Aleše Juchelku, aby tripartitní zasedání svolal. Uvedl, že vláda rozpočet schválí v pondělí 21. září. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Česko se potýká se suchem, kdy nejhorší situace je na Moravě a v části jižních Čech. Půda na Moravě je do hloubky 1 metru stále téměř vyschlá. Problém je hlavně v hlubších vrstvách. V dalších 9 dnech se přitom čeká jen minimum srážek. Několik milimetrů může přinést fronta ze středy na čtvrtek. 7 indonéských letišť, včetně 2 v Jakartě, zůstává kvůli erupci sopky uzavřených. Provoz se týká i hlavního letiště Soekarno-Hatta. To má být uzavřené nejméně do půlnoci místního času, informuje o tom agentura Reuters. Belgické basketbalistky porazily na mistrovství světa také Austrálii a jsou ve čtvrtfinále. Dolali 80-68 a vyhráli tak třetí zápas. Jejich hlavní hvězda Emma Messemanová přispěla k vítězství 22 body, 10 doskoky a 8 asistencemi.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině nám panuje oblačnost, ale to oblačné nebe by se mělo začít večer zase vyjasňovat a teploty z 25 klesnou v noci na 13 až 8. A zítra dorazí do našeho kraje opět léto v plné parádě, i na to se v téhle hodině zaměříme.
9: Hit Radio Vysočina. Taky se zaměříme na biják už za malý okamžik. 3 lupeny do multikina Sinestar, to tady zase dlouho nebylo. 1 filmová ukázka připravená, kdo řekne přesný název filmu, z jakého byla, tak má 3 lupeny. Tak připravujte telefony, až zazní ten správný signál, volejte. Do té doby samozřejmě další hity, tady už připravený Cyril, tak přejeme hezké pondělní odpoledne.

0: vlajky a taky novýho dědu. Mami, já bych chtěl taky dědu. Aspoň jednoho.
1: Tak. To byla Market. Veru, z jakého filmu to bylo?
2: Který vybrat teď?
1: Který vybrat? Ono je víc. No jo, tak jsem s ním, aspoň s jedním, hele. Než nám to tady začne blikat a pípat všechno. Pojď. Jsi tam s někým radíš? Je to náročnější než ten úklid, viď, samotný. Tak pojď, hele. Už to tady bude blikat. Pojď něco vystřelit.
2: Asi jak vytrhnout velrybě stoličku?
1: Jak vytrhnout velrybě stoličku? Se strefila prakticky přesně do toho časového intervalu. No tak jo, pojďme se na to podívat.
2: Já bych to bylo dobře.
1: Teda Veru, je to tam. Velká gratulace. Tři lupeny do multiky na Sinestar jsou tvoje.
2: Super, děkuju moc.
1: No nemáš vůbec za co, takhle jednoduše. Hele, a teď už opravdu to uklízení můžeš hodit za hlavu a kouknout třeba...
2: A vyrazí do toho kina.
1: Přesně, koukni na program.
2: Lepší varianta, díky.
3: My tě zachráníme, vysvobodíme tě.
2: Přesně tak, super.
1: Můžeme to zařídit, Veru. No tak velká gratulace, vydrž nám na telefonu, jinak užívej pondělního odpoledne. Ahoj.
3: Měj se krásně.
2: Díky moc, ahoj. I taky.
1: Tak dneska úspěšné v našem bijáku. Tři lupeny rozdané, i když bylo to napínavé, ne že ne. Zítra pokračujeme s další ukázkou a s dalším lístkem do multiky na Sinestar. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: O etika zkouším žít na Hitrádiu Vysočina po 4:45. Přejeme pohodové pondělí a zamíříme na silnice. Lehké komplikace máme hlášené z Pelhřimovska.
1: Máme tam na trase Pelhřimov Tábor před Leskovicemi omezení, stojí tam porouchaný kamion, doprava tam zpomaluje, tak pozor na to tam. A u Havlíčkova Brodu se tvoří pomalu jedoucí kolony, i tam se zdržíte, a to jak na trase do Humpolce, tak na trase ve směru na Habry.
0: A jsou důležité informace, pokud jste na cestě z práce domů, tak hlavně šťastnou cestu. A kdybyste narazili na komplikace, můžete dát vědět ostatním pomocí našeho WhatsAppového čísla, stačí tam nahrát hlasovku 724 38 37, to je to správné číslo. Za chvilku třeba právě za volant David Guetta anebo Timbaland.
2: Hit Radio.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě. Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
4: Hezké ráno,
5: ahoj.
3: Dobré ráno, ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo, teda její nechtíky?
4: No jasně, oni když jsou zarytý dozad, tak je to fajn, že jo.
5: Tak jo.
3: Tak jo. Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
4: Varšava.
3: Maďarska. Tam je jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
4: Na co?
3: Bu. Bu.
5: Jako kráva. Bu. Pojď, Pájo.
3: Pojď, pojď. Bu.
5: Bu.
4: Bukurešť.
3: Ne. Pájo, tak nechtíky, ne, takhle. Tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
4: No jo, to by ani
3: vzdělat. Ale zkus to zase příště.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Guetta, tedy Swims a Townsend I na Hit Rádiu Vysočina. To je pěkný plamínek, tato trojice. A když už jsme u těch plamínků, u těch požárů, tak nevytáhnu vlastu plamínka, ale jinou zajímavou záležitost, která se zrodila nebo rodí na Žďársku, ve Žďáru nad Sázavou.
1: Tam a za mě je to prostě super, protože střední průmyslová škola právě ve Žďáru nad Sázavou otevře nový maturitní obor a vůbec první na Vysočině, který u nás ještě není, a to je požární ochrana, takže Vysočina si tím bude vychovávat nejen nové hasiče, protože ty kluci, holky, který se tam přihlásí, tak najdou opravdu široký uplatnění, můžou jít i k záchranářskému sektoru, můžou jít někam k bezpečnostním, technickým oborům, prostě je tam fakt jako široká škála. A tenhle obor by měl začít fungovat od příštího školního roku. Tak já jsem za to moc ráda, já hasiče miluju, všechny moc zdravím a my moc dobře víme, že jsou prostě potřeba.
0: To rozhodně, to jednoznačně. Další podrobnosti samozřejmě v článku na našem webu hitradiovysočina.cz. Já to teda jako obdivuju, obor s názvem požární ochrana, mě to připomíná takový ty pravidelný školení BOZP a PO a takový ty otázky typu, jaký hasičský přístroj použijete na hašení, když vám splane servrovna. Jo?
1: Nebo... Asi písek.
0: Já vždycky si to musím předem nějak jako přečíst, trošku jako nastudovat, protože v tom mám jako hokej. No? Takže proto říkám, jako klobouk dolů, je to potřeba, když na to škola o to víc. Nirvana právě teď.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu Vysočina, 16 hodin 41 minut, k tomu léto ještě neřeklo s Bohem. Ano, zítra, věřte nebo ne, zítra až 30 stupňů tady u nás na Vysočině, to znamená, že někde v Česku i nad 30 stupňů.
1: A já jsem se dívala i na středu a i tam budou teploty docela vysoký, až 29 stupňů, ale potěšíme snad i ty, co čekají na ten déšť, protože je zase sucho na Vysočině. Tak ve středu by měly přijít nějaký přehánky, nějaká studená fronta, mělo by zapršet, tak doufejme, že to tak bude. V noci by ještě taky pak mělo pršet, ale schladí se to. Ten déšť nám to tady schladí a ve čtvrtek už jen zase 17 až 21 stupňů, no, tak pak si vyber, co chceš.
0: No, prostě každý si vybere. Posíláme další hity, ať už je počasí jakýkoliv, za chvilku Eva Farná nebo Alex Hebern.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

To byla Eva Farná na Hit Rádiu Vysočina za 7 minut 17 hodin. Za chvilku další aktuální zprávy, taky pohled na silnice a do té doby jenom hity Miles Smith anebo Shaggy právě teď.

0: Hitrádiu Vysočina před 17. hodinou, za chvilku zprávy, no a teď pohled na silnice.
1: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme, že na trase Pelhřimov-Tábor před Leskovicemi stojí porouchaný kamion. Zpomaluje tam doprava, tak tam radši zpomalte i vy. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
1: Dneska pondělí odpoledne v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí ve středu studená fronta s přehánkami a bouřkami. V dalších dnech se pak budou denní maxima pohybovat pouze kolem 18 stupňů Celsia. Víkend meteorologové čekají také chladnější, ale tedy bez srážek. V Národním parku Šumava se do půdy dostaly toxické látky. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného se jedná o dědictví Československé lidové armády. Na odstranění problému se proto bude podílet také ministerstvo obrany. Podle ministra se škodliviny pravděpodobně dostaly i do podzemních vod. Jen dodám, že v prostoru Národního parku by tyto látky neměly být vůbec. A teď pozor, muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové terasy v městečku Rebuild narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi zřejmě už z 9. století. Uvnitř bylo přes 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti skoro 20 kilo. Nález je téměř třikrát větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. A hokejová extraliga se v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. 3. ledna odehraje 33. kolo v retrostylu. Týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. A nová sezóna, ve které budou mistrovský titul obhajovat Pardubice, začne předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem 15. září. Další zápasy se uskuteční o den později.
5: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Díky Klárce, za zprávy jdeme na počasí a mrkneme hned, kde bylo dneska na Vysočině nejtepleji a vyhrává to Třebíč 27,1 stupňů. Naopak počátky na Pelhřimovsku nebo Vatín na Žďársku hlásí schodně 23,2. No a zítra se pak připravte na tropy, teplota se místy dostane nad 31 stupňů a po celý den sluníčko, léto, pohodička, tak snad tu letní pohodičku budete mít i mimo počasí.
3: Hit Radio Vysočina.
0: Zítra budeme kontrolovat teplotní rekordy, protože jistě nejspíš budou padat. A Market teď padá domů.
1: Já padám, mějte se krásně zítra zase, ahoj od 15 hodin s Markem.
0: Těšíme se, no a my pokračujeme po 17. hodině dál Mirai Trips, nebo právě teď Lady Gaga. A taky koukneme na dnešní ráno, protože bylo první kolo naší soutěže Kdo pak to zvoní, rozdali jsme prachy.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme měli.

0: Miraj a Trips dokola na Hit Rádiu Vysočina, 17 hodin 11 minut k tomu.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, dnes ráno jsme vyrazili zazvonit na první dveře, které máme v seznamu registrovaných, tedy na dveře fyzicky nezvoníme.

0: drží.
1: Ano, tady máte přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel proto, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, ty brďo, tak já jsem to snad vyhrál.
2: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
1: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
3: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, toho uklidit, dám mu peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
4: No tak krásná práce ještě jednou Romanovi, velká gratulace, jak se Roman klepal z té výhry, tak video teď aktuálně na našich sociálních sítích Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina. Pro vás ostatní dobrá zpráva, zítra hned další kolo, ráno další zvonek, registrace na našem webu a pro posledního výherce máme připravený takový jackpot 50 táců. Komplet info na hitradiovysočina.cz.
5: Další prachy ti vezeme zase zítra.

Peace na Hit Rádiu Vysočina po 17:45. Míříme na silnice opatrně na D1 na 99. kilometru směrem na Prahu. Stojí porouchané osobní auto, tak ať do něj někdo třeba že nevletí. A hlavně šťastnou cestu, případně vaše dopravní info hlasovkou můžete poslat na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Za chvilku Bob Sinclair nebo Alex Warren.

0: od 1. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam. Hit Radio. Hit Radio.

Vesela a na pohodu při pondělním podvečeru skoro už Bob Sinclair na Hit Rádiu Vysočina po 17:30. Jsou příběhy, které vymyslí opravdu jen a pouze sám život. Třeba teď tady čtu, že jedné Američance spadl do záchoda ve vlaku snubní prsten. Říkáte si, jak se to může stát, tak ona si prý umývala ruce, pak vzala ubrousky, s těmi ubrousky šel ten prstínek prostě do toho záchoda. Tak a teď si představujete možná ty naše lokálky, jo? Jak už se ten prstínek válí někde na Pražci, romantika možná tak pro trampy, kteří tam za týden 14 dní půjdou. Ale tady v tom případě teda odstavili vlak, otevřeli nádobu a našli. Neuvěřitelný se stalo skutečností. Já si říkám, tohle je důkaz toho, že když je vztah opravdu jako pevný, jo, tak přežije všechno. Asi si musela něco vyslechnout, ale přežije i dokonce vlakový záchod. Co víc. Michael Jackson na Hit Rádiu Vysočina právě teď, tak pohodové odpoledne.

0: Kejnen na Hit Radio Vysočina před 6:15. Dneska pondělí 7. září v kalendáři a svátek má Regina. No tak dámy, holky, slečny, užívejte svého podvečera, za chvilku od nás hudební dárky. Simple Plan nebo Benson Boone. To si myslím, že je pěkný. Hit Radio.
1: Hit Radio.

Simple Plan na Hit Rádiu Vysočina, další dopravní komplikace na trase Zavlíčko a Brodu na Jihlavu před Štoky, tam se střetlo osobní auto s dodávkou, počítejte tam s omezením. Kdyby cokoliv, 725 44 38 37, stačí poslat hlasovku, posuneme to dál. Marie Grande se loučí, mějte se krásně, užijte pondělního večera, no a zítra ve 3 odpoledne se budu těšit, tady už Culture Beat. Ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a v Třebíči ve Velkomeziříčské ulici probíhají práce na silnici, tam počítejte s omezením. Jinak bez větších komplikací na silnicích po Vysočině tak i nadále přejeme šťastnou cestu a kdybyste narazili na komplikace, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.

0: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejnižší výdělek od ledna poroste. Vláda schválila jeho zvýšení pro příští rok o 2,5 tisíce na 24 900 korun. V roce 2028 by šlo podle současných odhadů o předání o další 2 tisíce na 26 900. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Časové střídání mělo v Evropské unii končit už v roce 2019. Členské státy se na jednotném nastavení ale neshodly. Produkce vína ve Francii bude letos jedna z nejnižších za posledních 30 let. Na vině je zmenšování plochy vinic, ale také silná vedra a sucho, které poškodily révu a hrozny. 90 let od prvního ligového zápasu na českém území si v nadcházející sezóně připomene hokejová extraliga. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota.
4: 3. ledna je 90 let od prvního utkání na území vlastně České republiky. Plánujeme retro kolo se speciálními drezy, nebo mužstva budou oblečou speciální drezy a zároveň si každý z týmů vybral jeden milník historický, který bude chtít nějakým způsobem připomenout.
3: Mistrovský titul budou obhajovat Pardubice. Začíná se předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem v úterý 15. září.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Večer a v noci postupně ubývání mraku, nejnižší ranní teploty 15 až 11, v údolích 8 stupňů. Zítra nás pak čeká jasný, polojasný den a teploty budou tropické. Ty maximální 29 až 32 na severu a západě 26 až 28 a foukat bude slabý během dne mírný jižní vítr.
2: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že jste ready. Hit Radio Classic je tu. A to znamená, že opět budeme společně cestovat časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. Ať už jste měli pondělí jakýkoliv, teď se to zlepší. Slibuju. Společně s Roxette startujeme naší první hodinu.

0: Erasure a Blue Savannah. Posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že září opravdu je hektickým měsícem, přece jenom začala škola, že jo? Zároveň některým už zase skončila. Já už jsem dneska četla, že některé děti už klasicky prošly 4 dny ve škole a už je to tady rýmičky, kašle, chřipečky, virózy. Tak prosím vás, jestli se vás to taky týká, jestli už taky někdo z vaší rodiny lehnul, tak přeju, ať se brzo zmátoříte a držím pěsti, ať tentokrát je těch rýmiček a chřipeček co nejmíň. No a za chvilku douší Madonna, trošku klidnější než známe. Čeká nás song You'll See, no k tomu třeba Queenie. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Queenie a jejich Miracle. Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. No a dneska ráno jsme odstartovali novou hru.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Nové, zábavné, společné dobrodružství. Kdo pak to zvoní? Každý den zvoníme v 7.10 u nás v éteru. Míša s Jasmin vám dávají tu šanci vykouknout ze dveří, z oken, odkudkoliv to jde. Protože každé ráno bude za jedněmi dveřmi stát naše hlídka. Já jsem měla tu čest být na té úplně první. A bylo to skvělý. Já přemýšlím, kdo z nás byl dojatější, jestli já nebo Roman, který vyhrál těch 5000 korun, protože prostě jel do té práce, i když tam nemusel. Jo, já můžu prozradit, že Roman peče moravský koláče, takže to prostě chcete s takovým člověkem se potkat, že jo? Každopádně, Roman to zvládl, vylezl tuším asi po 8 vteřinách, bylo to neskutečný. Pojďme se poslechnout, jak to znělo. Třeba vás to inspiruje, abyste i vy 7.10 byli ready. Pokud ještě nemáte registraci, na nic nečekejte. Hitradio.cz, no a zítra dalších 5000.
2: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pití.
3: Máme ho.
2: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Ano, takže Roman. Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady máte přede mnou a kolegyně nás natáčí.
3: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel proto, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, ty brďo, tak ty, já jsem to snad vyhrál.
3: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
5: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, toho uklidnit, dám mu peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

Vždycky fantastický George Harrison, Got My Mind Set On You, posloucháte Hit Radio. A to je přesně to, o čem mluvím. Songy, který vám vždycky zlepší náladu, jo? To je to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A to si tady spolu dáváme. Za chvilku další skvělé věci. Ať už je to Falco, nebo Alanis Morissette, nebo... Jestli něco potřebujete v pondělí slyšet, tak je to, že jste gorgeous. A to si dáme spolu s Baby Bird. Už za chvilku.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Za chvilku už nás čeká divoká Macarena, ale právě teď. Geniální věc, která se objevila taky v mnoha filmech. City of Blinding Lights. Tohle jsou YouTube. Tak si to moc užijte. Jdem na to.

0: Makarena.
1: Na plotně se vaří voda osolená, Makarena v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, 10 minut po 7 hodině. Mimochodem, taková zajímavost, jo, a schválně, zkuste nad tím přemýšlet. Došlo vám někdy, že to vlastně není tak, že vy si myjete ruce. Ne, vaše ruce se navzájem myjou a vy nad nima stojíte a je trošku divný, že na ně u toho koukáte. Napadlo vás to někdy? Jako mě totiž občas, jo, přijde mi trošku vlastně divný, každopádně ano. Vy se vlastně díváte na svý ruce, jak se navzájem myjou. Tak to je jenom takový malý poznatek, každopádně.

legendární věc. Tohle je Sting a Chip Mami. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, napadla mě taková věc. Zajímá mě jedna taková, ale úplně jednoduchá záležitost, jo? Jaký je váš nejoblíbenější sitcom všech dob? Máte nějaký? Protože všichni se potřebujeme zasmát, že jo? To je jasný. Může to být, dejme tomu, jakýkoliv seriál, ideálně právě k tomu zasmání. Já jsem teď totiž o víkendu dokoukala...

0: teorii pravdou, možná znáte, jestli ne, doporučuju. U toho se teda hodně smějete, taky se u toho hodně brečí, jo. Přiznám se úplně, až jsem se za sebe skoro styděla. Každopádně, pojďte dát dokupy ty nejlepší seroše, jaký máte. Ideálně hlavně ty, co nás pobavějí. Pojďte 777 937 777. Je mi jedno, jestli to budou profláklosti jako přátelé, teorie velkého třesku a podobně, nebo třeba nějaký, co neznáme. Schválně, napište, u čeho se smějete vy. Já vám za to řeknu, u čeho vy se za chvíli budete vrtět. Eurythmics a legendární Sweet Dreams, no a k tomu taky MC Erik a Barbara. Tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Výborný song, co? Eurythmics a Sweet Dreams, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Já jsem se vás ptala na oblíbený sitcomy a vůbec jste mě nesklamali. Naopak, neskutečný. Denisa píše, já mám takhle Gilmorky, já vím, klasika a taky teda Brooklyn Nine-Nine, to je prostě nejvíc. Mluvíš mi z duše, Denišo, fakt, protože Brooklyn je top. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Radek píše, tak za mě rozhodně Big Bang a pak taky starý dobrý Krok za krokem. To je prostě pecka, která nesklame nikdy. To je hezký. Mimochodem, jeden čas to takhle běželo v televizi a bylo Krok za krokem a hned potom běželo Beze stopy. To bylo takový trošku bizarní. No pak píše Michal a tam teda já si dovolím to podepsat kompletně v celém rozsahu. Píše, za mě nejlepší sitcom určitě americký The Office, Cancel. Je to můj komfort seriál, viděl jsem ho už několikrát a stal se součástí mého života. Ať už myšlenkami, hláškami, moty nebo písničkami a nikdy neomrzí. Je to tak, já myslím, že každý, kdo si pustí Office, tak si ho potom pouští už tak nějak navždycky. Jo, vždycky ho dokoukáte, jste trošku smutný a za měsíc ho pustíte znova. Tak třeba máte tip na nějakou novou show, kterou si pustit. A co se týče toho, co vám teď do uší, pustím já. To bude velký. Znalci už jistě vědí, protože dámy a pánové, přichází Král popu, Bílé rukavičky, Klobouček, taky a The Way You Make Me Feel. Tohle je Michael Jackson.

Dneska už v podstatě taky legendární věc. Linkin Park, In The End. Jste s Hitrádiem, díky za to. Krásný pondělní večer, pondělky jsou těžký, to je jasný, jo, zvlášť pokud máte za sebou třeba volný víkend, ty návraty jsou vždycky blbý, ale zítra je úterý a úterý bývá taková jako pohodinda relativně, navíc má být jeden den fakt jako ještě hezky, takže pokud můžete, tak zdrhněte dřív z práce, běžte, nahoďte ještě bikiny, jo, zkuste ještě trošku nachytat toho Dčka, protože minimálně na pár dní se to pak zkazí, přiznám se, že já jsem včera večer měla teplý ponožky. Jo, už se to blíží. Je to tak, tak zítra si to prosím, prosím vás pořádně vychutnejte. Já doufám, že si vychutnáte i další naše hity Counting Crows už za chvilku.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás Eminem, Depeche Mode, ale teď už Lucie a Troubit na trompety. Mi se nám líbilo.

0: Depeche Mode v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Prosím vás, dneska není obyčejný den. Krom toho, že je pondělí, tak je taky den salámu.
1: Jo, opravdu, i salám už má svůj den. Ať už si užíváte jakýkoliv salám. To nechám úplně na vás. Tak pojďme z toho dne udělat i den mám to na salámu. To znamená, že jestli vás dneska někdo rozčílil, jo, nebo se něco nepovedlo, kašlete na to. Mějte to prostě na salámu. Úplně na pohodu. Klidně to zkuste aplikovat každý den, celý týden. Uvidíte, jak fantasticky se vám uleví. No a k tomu další hity právě teď Eminem a

Iglesias vás prostě rozhýbe. Rhythm Divine, právě teď na Hit Rádiu. Hezký večer. Hezký večer, hezké pondělí, doufám, že zvládáte pěkně, s úsměvem. Musíme se sami považovat za vítěze, aspoň tak trochu, jo? Klidně si to namlouvejte, normálně, protože já nechci, aby to znělo divně ode mě, ale já jsem se inspirovala u Aby, víte? Protože oni to zpívají, jo? Že vítězové berou všechno. Tak když si budete myslet, že jste vítězové, tak ta logika je jako nenapadnutelná, že jo? My si Abu už za chvilku dáme, k tomu taky Xtreme More Than Words. Tak buďte s námi.

Slíbená Abba v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. Mimochodem, jak se říká, v Českých Budějovicích by chtěl žít každý, tak kromě mě, že jo? A taky kromě jednoho berana. Prosím vás, tam teď jeden beran se začal očividně nudit ve svém výběhu, no a tak vyrazil do nedalekého zahradnictví, což je logický, beran v zahradnictví, že jo? Jo, tak kozel zahradníkem. Očividně hledal něco na zub, bohužel pro něj tam na něj natrefili strážníci. Jo. Ne, že by to pro něj znamenalo konec zábavy, vůbec ne, protože jakmile se k němu chtěli přiblížit, tak jim vzal doslova roha. Zdrhnul a vydal se, a to se mi moc líbí, že nešel za dalším jídlem. Ne, on se, prosím vás, rozhodl, že navštíví areál Vysoké školy technické a ekonomické. Já si myslím, že se chtěl prostě trošičku dovzdělat. Jo, podle mě zatím byl takový záměr. Každopádně to už strážníci pro jistotu zavolali přímo majitele a ten si tady u školy vyzvedl svého berana. Proti němu beran neměl šanci, jo. Tak jsme rádi samozřejmě, že to dobře dopadlo. Žádné zvíře ani student, doufujeme, že ani moc rostlin ublíženo nebylo. No a držím pěstí, ať vy nenarazíte na nějakýho zabejčenýho berana. Další hity k tomu. Jessica Folker, How Will I Know?

že jste je v tom nenechali a zatančili jste si společně s Alphaville Dance With Me právě teď na Hit Radio. Krásné pondělí, hezký večer, za chvilku 9, já se tak s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra v 6, u toho nejlepšího, z 80, 90 a taky milénia. No a ještě pár songů zbývá, za chvilku třeba tohle. Tohle prostě chcete mít v uších a budete. K tomu taky Kylie Minogue nebo Snow. Mějte se hezky, ahoj.